0: U večer na 3 hodiny zavřela nehoda u Poděbrad. Dálnice stála ve směru na Prahu po srážce motocyklu a nákladního auta, při které motorkář zemřel. Vyplývá to z informací policie a záchranářů. Provoz se podařilo obnovit zhruba v 10:30 večer. Na letišti na nás může čekat spousta výzev. Při cestě na dovolenou bychom si měli uvědomit, že do letadla nesmíme třeba s velkým množstvím vody. Nejvíc prohřešků se ale podle mluvčí pražského letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové týká cestování s elektronikou. Tu doporučuje brát si sebou do příručního zavazadla a neodkládat ji do odbaveného kufru.
1: Povinnost je to u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být připravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle.
0: Pro powerbanky v příručním zavazadle ale také platí limity. Většina leteckých společností vás nechá projít se záložními bateriemi do 20 Ah. Větší powerbanky pak omezují aerolinky různě. Od výplaty do výplaty žije na Slovensku až 36% zaměstnanců. Ukázal to rozsáhlý průzkum s názvem Mozaika pracovního trhu 2026. Ten mimo jiné odhalil, že téměř 2/3 Slováků využívají alespoň jeden den v týdnu možnosti práce z domova.
2: Na Slovensku až 80% firiem zvýšilo mzdu svojim zaměstnancům. Takmer polovica z nich o to sama požiadala. Rozsáhlý prieskum ukázal, že zaměstnávatelia neradi poskytují priame finančné benefity. Nemá ich 53% pracovníkov. Najčastejším benefitom je práca z domu najviac 2 dní v týždni. Problém je aj v odmeňovaní. U mužov je vyššie než u žien na rovnakých pozíciách. Vyriešiť to má aktuálne prijatý zákon v parlamente. Josef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Fotbalisté Hradce Králové se budou prohánět po novém povrchu. Klub totiž bude mít od příští sezóny takzvaný hybridní trávník. Prvoligový tým po středečním finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou začal s plánovanou rekonstrukcí hrací plochy. Východočeši o tom informovali na svém webu. Technologii hybridního trávníku mají v Česku zatím pouze 3 nejbohatší kluby, tedy Slavia, Sparta a Plzeň. Hybridní plocha kombinuje přírodní trávník s umělými vlákny a výsledný povrch je výrazně odolnější. Votroci na novém terénu vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, kam se co by čtvrtý tým končící prvoligové sezóny probojovali. V samostatné historii nejvyšší soutěže dosáhli na své nejlepší umístění. Dnes sluníčko doplní přechodně mraky, naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

jsem byl jí jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mimo to vysadil. No co vysadil, úplně mi chcí. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

dvě piva špujík. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

že mi ten auťák asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj jeep. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar a od těch dob už jsem ho neviděl.

0: Do Česka přichází letní víkend. Má být slunečný, teplý a většinou bez srážek. Dnes naměříme mezi 21 a 26 stupni. V Čechách může být dokonce až 28. Zítra se nejvyšší denní teploty dostanou ještě o něco víc nahoru. Mohou se přiblížit tropické třicítce. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. K 29 stupňům se podle meteorologů můžou denní maxima šplhat i začátkem nového týdne. A letní teploty vyhlížejí i na východě Moravy. Tam by mohlo dojít na šortky nebo i na plavky.
1: To druhé odění platí pro venkovní bazén v hotelovém areálu v Kostelci u Zlína. Jde tradičně o první místo v regionu, kde se plave a koupe pod širým nebem. O víkendu a léto tam čekají pořádný nával. Kapacita není nafukovací a tak se první odvážlivci chystají i k přírodním nádržím. Tam to sice chce trochu otužileckou náturu, ale určitě si premiérové setkání s vodou přírodních jezer nenechají ujít zájemci v Ostrožské Nové Vsi, Otrokovicích nebo Novém Hrozenkově. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Na Moravském náměstí v Brně proběhlo symbolické setkání sudetských Němců a Čechů. Konalo se u společného dlouhého stolu během sousedské slavnosti. Brno v těchto dnech hostí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na náměstí dorazilo také několik desítek lidí, kteří přišli vyjádřit nesouhlas, připomenout zločiny nacismu a hájit poválečné Benešovy dekrety. Potomky sudetských Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Sjezd se koná na území Česka poprvé. Konání akce u nás rozděluje českou politickou scénu i společnost. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a motoristů v usnesení vyzvala organizátory, aby od pořádání akce ustoupili. Poslanci opozice se jednání sněmovny na protest nezúčastnili. U jezera Medard na Sokolovsku roste nová stezka. 13 kilometrů nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře. Lidé si na ní můžou odpočinout na interaktivních zastávkách nebo na vyhlídkách na jezero. Pavel Tomek za Sokolovskou uhelnou řekl, že stezkou okolo jezera Medard začíná nová éra pro celý region.
2: Mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
0: Stezku okolo jezera Medard chtějí stavaři dokončit závěrem příštího roku. Projekt vyjde na víc než 650 milionů korun. Na východě kalifornského Los Angeles praskl ropovod. Stalo se to během stavebních prací. Provozovatel ropovodu společnost Plains All American uvedla, že dotčený úsek je uzavřený. Podle hasičů ale i tak unikly 10 000 litrů ropy. Kdy se potrubí zase otevře, není podle informací agentury Reuters zatím jasné. Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa nevyzpytatelného soupeře. Na šampionátu ve Friburgu se odpoledne postaví tváří v tvář Slovensku. Češi jsou v pozici favorita, Slováci ale do duelu vstoupí posilnění suverénní výhrou nad Dánskem. To ve čtvrtek přehráli 5-1. Česko mělo teď dvoudenní pauzu. Předtím muselo otáčet zápas s výrazně méně favorizovanou Itálií. Po neočekávané prohře se Slovenskem se mu ale podařilo porazit Švédy. Zápas mezi Českem a Slovenskem začne v 16:20 a my ho pro vás na Impulzu budeme sledovat. Dnešek bude teplý a slunečný, mraky se prosadí jen přechodně. Naměříme do 26 stupňů, v Čechách bude až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech přeje Lenka Svobodová.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

ráno, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znám.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: Hygiena apeluje na důležitost očkování. Neočkovaný předškolák z Ostravska začátkem týdne zemřel po onemocnění záškrtem. V této souvislosti teď moravskoslezští hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování stále poměrně vzácný. Nicméně v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění roste. V tragickém případě z pondělí poslali hygienici na vyšetření 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění se potvrdilo u 3 sourozenců, z toho 2 byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkované. D11 večer na 3 hodiny zavřela nehoda u Poděbrad. Dálnice stála ve směru na Prahu po srážce motocyklu a nákladního auta, při které motorkář zemřel. Vyplývá to z informací policie a záchranářů. Provoz se podařilo obnovit zhruba v 10:30 večer. Na letišti na nás může čekat spousta výzev. Při cestě na dovolenou bychom si měli uvědomit, že do letadla nesmíme třeba s velkým množstvím vody. Nejvíc prohřešků se ale podle mluvčí pražského letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové týká cestování s elektronikou. Tu doporučuje brát si sebou do příručního zavazadla a neodkládat ji do odbaveného kufru.
1: Povinnost je to u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být připravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle.
0: Pro powerbanky v příručním zavazadle ale také platí limity. Většina leteckých společností vás nechá projít se záložními bateriemi do 20 Ah. Větší powerbanky pak omezují aerolinky různě. Od výplaty do výplaty žije na Slovensku až 36% zaměstnanců. Ukázal to rozsáhlý průzkum s názvem Mozaika pracovního trhu 2026. Ten mimo jiné odhalil, že téměř 2/3 Slováků využívají alespoň jeden den v týdnu možnosti práce z domova.
2: Na Slovensku až 80% firiem zvýšilo mzdu svojim zaměstnancům. Takmer polovica z nich o to sama požiadala. Rozsáhlý prieskum ukázal, že zaměstnávatelia neradi poskytují priame finančné benefity. Nemá ich 53% pracovníkov. Najčastejším benefitom je práca z domu najviac 2 dni v týždni. Problém je aj v odmeňovaní. U mužov je vyššie než u žien na rovnakých pozíciách. Vyriešiť to má aktuálne prijatý zákon v parlamente. Josef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Fotbalisté Hradce Králové se budou prohánět po novém povrchu. Klub totiž bude mít od příští sezóny takzvaný hybridní trávník. Prvoligový tým po středečním finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou začal s plánovanou rekonstrukcí hrací plochy. Východočeši o tom informovali na svém webu. Technologii hybridního trávníku mají v Česku zatím pouze 3 nejbohatší kluby, tedy Slavia, Sparta a Plzeň. Hybridní plocha kombinuje přírodní trávník s umělými vlákny a výsledný povrch je výrazně odolnější. Votroci na novém terénu vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, kam se coby 4. tým končící prvoligové sezóny probojovali. V samostatné historii nejvyšší soutěže dosáhli na své nejlepší umístění. Dnes sluníčko doplní přechodně mraky, naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, kde není klid. Protože tvůj hlas, stříbrná nit, obdaruje nás vším, co

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy v pět.
1: Do Česka přichází letní víkend. Má být slunečný, teplý a většinou bez srážek. Dnes naměříme mezi 21 a 26 stupni. V Čechách může být dokonce až 28. Zítra se nejvyšší denní teploty dostanou ještě o něco víc nahoru. Mohou se přiblížit tropické třicítce. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. K 29 stupňům se podle meteorologů můžou denní maxima šplhat i začátkem nového týdne. A letní teploty vyhlížejí i na východě Moravy. Tam by mohlo dojít na šortky nebo i na plavky.
2: To druhé odění platí pro venkovní bazén v hotelovém areálu v Kostelci u Zlína. Jde tradičně o první místo v regionu, kde se plave a koupe pod širým nebem. O víkendu a léto tam čekají pořádný nával. Kapacita není nafukovací a tak se první odvážlivci chystají i k přírodním nádržím. Tam to sice chce trochu otužileckou náturu, ale určitě si premiérové setkání s vodou přírodních jezer nenechají ujít zájemci v Ostrožské Nové Vsi, Otrokovicích nebo Novém Hrozenkově. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Na Moravském náměstí v Brně proběhlo symbolické setkání sudetských Němců a Čechů. Konalo se u společného dlouhého stolu během sousedské slavnosti. Brno v těchto dnech hostí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Na náměstí dorazilo také několik desítek lidí, kteří přišli vyjádřit nesouhlas, připomenout zločiny nacismu a hájit poválečné Benešovy dekrety. Potomky sudetských Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Sjezd se koná na území Česka poprvé. Konání akce u nás rozděluje českou politickou scénu i společnost. Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a motoristů v usnesení vyzvala organizátory, aby od pořádání akce ustoupili. Poslanci opozice se jednání sněmovny na protest nezúčastnili. U jezera Medard na Sokolovsku roste nová stezka. 13 kilometrů nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře. Lidé si na ní můžou odpočinout na interaktivních zastávkách nebo na vyhlídkách na jezero. Pavel Tomek za Sokolovskou uhelnou řekl, že stezkou okolo jezera Medard začíná nová éra pro celý region.
3: Mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
1: Stezku okolo jezera Medard chtějí stavaři dokončit závěrem příštího roku. Projekt vyjde na víc než 650 milionů korun. Na východě kalifornského Los Angeles praskl ropovod. Stalo se to během stavebních prací. Provozovatel ropovodu společnost Plains All American uvedla, že dotčený úsek je uzavřený. Podle hasičů ale i tak unikly 10 000 litrů ropy. Kdy se potrubí zase otevře, není podle informací agentury Reuters zatím jasné. Čeští hokejisté vyzvou na mistrovství světa nevyzpytatelného soupeře. Na šampionátu ve Friburgu se odpoledne postaví tváří v tvář Slovensku. Češi jsou v pozici favorita, Slováci ale do duelu vstoupí posilnění suverénní výhrou nad Dánskem. To ve čtvrtek přehráli 5-1. Česko mělo teď dvoudenní pauzu. Předtím muselo otáčet zápas s výrazně méně favorizovanou Itálií. Po neočekávané prohře se Slovenskem se mu ale podařilo porazit Švédy. Zápas mezi Českem a Slovenskem začne v 16:20 a my ho pro vás na Impulzu budeme sledovat. Dnešek bude teplý a slunečný, mraky se prosadí jen přechodně. Naměříme do 26 stupňů, v Čechách bude až 28. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech přeje Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Hygiena apeluje na důležitost očkování. Neočkovaný předškolák z Ostravska začátkem týdne zemřel po onemocnění záškrtem. V této souvislosti teď moravskosleští hygienici nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování stále poměrně vzácný. Nicméně v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění roste. V tragickém případě z pondělí poslali hygienici na vyšetření 5 sourozenců a rodiče. Onemocnění se potvrdilo u 3 sourozenců, z toho 2 byli školáci. Pouze jedno dítě bylo řádně očkované. D11 večer na 3 hodiny zavřela nehoda u Poděbrad. Dálnice stála ve směru na Prahu po srážce motocyklu a nákladního auta, při které motorkář zemřel. Vyplývá to z informací policie a záchranářů. Provoz se podařilo obnovit zhruba v 10:30 večer. Na letišti na nás může čekat spousta výzev. Při cestě na dovolenou bychom si měli uvědomit, že do letadla nesmíme třeba s velkým množstvím vody. Nejvíc prohřešků se ale podle mluvčí pražského letiště Václava Havla Denisy Hejtmánkové týká cestování s elektronikou. Tu doporučuje brát si sebou do příručního zavazadla a neodkládat ji do odbaveného kufru.
2: Povinnost je to u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky nebo tablety. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií, například holící strojek, elektrický zubní kartáček, může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle.
1: Pro powerbanky v příručním zavazadle ale také platí limity. Většina leteckých společností vás nechá projít se záložními bateriemi do 20 Ah. Větší powerbanky pak omezují aerolinky různě. Od výplaty do výplaty žije na Slovensku až 36% zaměstnanců. Ukázal to rozsáhlý průzkum s názvem Mozaika pracovního trhu 2026. Ten mimo jiné odhalil, že téměř 2/3 Slováků využívají alespoň jeden den v týdnu možnosti práce z domova.
3: Na Slovensku až 80% firiem zvýšilo mzdu svojim zaměstnancům. Takmer polovica z nich o to sama požiadala. Rozsáhlý prieskum ukázal, že zaměstnávatelia neradi poskytují priame finančné benefity. Nemá ich 53% pracovníkov. Najčastejším benefitom je práca z domu najviac 2 dni v týždni. Problém je aj v odmeňovaní. U mužov je vyššie než u žien na rovnakých pozíciách. Vyriešiť to má aktuálne prijatý zákon v parlamente. Josef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalisté Hradce Králové se budou prohánět po novém povrchu. Klub totiž bude mít od příští sezóny takzvaný hybridní trávník. Prvoligový tým po středečním finále domácího poháru mezi Jabloncem a Karvinou začal s plánovanou rekonstrukcí hrací plochy. Východočeši o tom informovali na svém webu. Technologii hybridního trávníku mají v Česku zatím pouze 3 nejbohatší kluby, tedy Slavia, Sparta a Plzeň. Hybridní plocha kombinuje přírodní trávník s umělými vlákny a výsledný povrch je výrazně odolnější. Votroci na novém terénu vstoupí do kvalifikace evropských pohárů, kam se coby 4. tým končící prvoligové sezóny probojovali. V samostatné historii nejvyšší soutěže dosáhli na své nejlepší umístění. Dnes sluníčko doplní přechodně mraky, naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude až 28. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké ráno na Českém impulzu. Vládě Hroš za mikrofonem. Před námi první česká písnička Karel Černoch a Petr Dvorský. Láska prý.

Dnes pro vás opět vysíláme na Českém impulzu pořad Máme Česko rádi, ale také večer od 19 hodin vysíláme ty nejlepší trampské a country písničky. Buďte u toho s námi, dobré ráno, teď Iveta Bartošová, PS.

Hezké ráno na Českém impulzu, Vládě Jaroš za mikrofonem. Také dnes budeme otevírat naše víkendové téma a hlasování. Kdo by se už teď nemohl dočkat dříve, než prozradím, o co půjde. Podívejte se na Facebook Českého impulzu.

0: Hezké ráno od mikrofonu přeje Vládě Jaroš. Ještě než si poslechnete Kabaret, je čas říci, jaká bude sobota.
1: Dnešní slunečnou oblohu doplní přechodně mraky a teploty se vyhoupnou až k 26 stupňům. V Čechách bude i 28.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hezké ráno, Český impuls. Před námi je dnešní první hudební dvojice, kterou takhle na ranní rozjezd tvoří prostě a jednoduše Michalové. Dvakrát Michal je základní ingrediencí této dvojice. Tak tedy Michal David a Michal Tučný.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Dobré ráno, Český impuls, blíží se 7. hodina, chystáme nejnovější zprávy a do té doby dostane prostor ještě třeba Karel Gott.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. V Brně dnes bude pokračovat první sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení na území Česka. Koná se, co by součást festivalu Meeting Brno. Na programu je dnes pouť smíření z Pohořelic do Brna, která stejně jako každý rok připomene násilný odsun Němců po druhé světové válce. U památníku odsunu v Pohořelicích promluví německý ministr vnitra, který se poté sjezdu zúčastní. Sudetoněmecké dny začaly ve čtvrtek pětní akcí na brněnském nádraží. Včera se konala na Moravském náměstí sousedská slavnost. Večer krajanské sdružení udělovalo kulturní ceny. Hlavní program je naplánovaný na víkend na brněnském výstavišti, kde se bude prezentovat sudetoněmecká kultura, organizace a spolky. Akce doprovázejí protesty lidí, kteří poukazují na oběti nacistů a varují před zpochybňováním poválečného uspořádání. Herečka Iva Janžurová ruší kvůli zdraví další představení. Krátce po oslavách 85. narozenin se legendární umělkyně necítí dobře a odvolává své nejbližší pracovní závazky. Serveru Novinky.cz to potvrdil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk s tím, že jde o náhlou zdravotní indispozici. Jaké problémy Ivu Janžurovou trápí, není jasné. Herečka měla zdravotní problémy už nedávno. Strávila kvůli nim několik dnů v jedné z pražských nemocnic. Slevy, výhody a benefity, to všechno nabízí zážitková karta Šumava Card. Začíná fungovat pro hosty ubytované déle než dvě noci v západočeské části Šumavy.
2: Cílem novinky je podpořit obce i místní podnikatele a propojit ubytování, služby, turistické cíle, gastronomii i volnočasové aktivity do jednoho systému. Teď je do něj zapojeno 25 subjektů, apartmány i větší hotely. Do konce roku jich má být až 100. Bezplatná karta má tištěnou i elektronickou podobu. Zatím nabízí 30 různých slev a výhod. V Železné Rudě spolupracuje například lanovka na pancíř, skybajt špičák nebo kavárny.
1: V loděnici na newyorském Staten Islandu došlo k požáru a dvěma výbuchům. Jeden člověk zemřel, dalších 36 je zraněných. Podle agentury AP příčinu neštěstí zjišťují vyšetřovatelé. Do akce se zapojilo přes 200 hasičů a záchranářů. V konstrukci se při druhém výbuchu nacházeli hasič a velitel hasičů. Oba kvůli tlakové vlně utrpěli vážná zranění. Lehká poranění se odnesli další hasiči a někteří záchranáři. Hlavně ve východní polovině území se dnes přechodně prosadí mraky, k večeru se většinou znovu vyjasní. Naměříme do 26 stupňů, v Čechách bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To nejkrásnější příjemné vstávání ve společnosti Českého impulzu přeje Vladě Rož. Tak tedy dobré ráno. A teď Stanislav Procházka.

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Jak pak bude vypadat sobota v našem vysílání, poslouchejte velmi dobře. Máme Česko rádi, pořad, který dnes také nás zaujme, a to svojí rozhlednou, protože vás pozveme na rozhlednu s naprosto neuvěřitelným názvem, a to je ČAP. Kde se přesně nachází, dozvíte se v pořadu Máme Česko rádi. Budeme vysílat v 10 hodin 30 minut a taky ještě v odpoledním čase. To bude ve 14.30. Další cestování bude s Jirkou Kolba. Pojedeme do Irska už ve 13 hodin a 30 minut a samozřejmě výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemely. Těšte se třeba na Jiřího Sováka a ten se po 40 letech vrátí ve své scénce do míst, kde trávil mládí. Co ho tam čeká? Uslyšíte mezi 16. a 17. Tak s námi buďte dál s Českým impulzem. Hrajeme písničky let 60., 70. a 80. Díváme se dál. Teď rudovlasá Marcela Holanová. Žárlím, dobré ráno.

schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Rádio Český impuls, krásné vstávání, i dnes pro vás máme téma celovíkendové hlasování a rozebírání toho, jestli jako Češi jsme líný národ nebo ne. Ptáme se, protože ve statistické ročence na konci 18. století se psalo, že Čech je od přírody líný, nevrlý a vzdorovitý, tak nás zajímá, jestli to pořád platí. Pojďme to společně rozřešit. Už k tomu také píšete vaše vzkazy. Katarína napsala, hodně jsme líný národ. Hana Kramplová píše, líný ne, ale mazaný. A Ivana napsala, ne, ne, nejsme. Tak je hezké, že ještě o nás si jako Češi taky myslíme, že nejsme líný národ. Snad to za víkend zvládneme vyřešit a definitivně smázneme otázku toho, jestli Češi jsou líný národ nebo ne. Pojďte nám také napsat i lajknout ten správný obrázek na Facebook Českého impulzu. Petra Černocká zpívá za chvíli.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: si říct a neumí.
1: To jsou básníci. Posloucháte Český impuls, krásné ráno. Lenka Filipová bude zpívat za pár chvil, ať žije show. Koukáme se taky na dnešní počasí. Ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit oblačnost. K večeru potom se znovu úplně vyjasní. Teploty okolo 26 stupňů. Na Šumavě bude kolem 19.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Na hobicím dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Hezké ráno, už za minutu a půl nás čeká Impulzovic krabička, otevřeme ji a bude v ní Katapult, jejich blues. Okomentuje v této krabičce celou muziku Petr Janda z Olympiku.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
6: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: Jo, Katapult, to je nesestřelitelný fenomén. Oldovi Říhovi se podařilo přesvědčit hodně fanoušků, že on je ten nejlepší kytarista, on je ten nejlepší zpěvák a Katapult je ta nejlepší kapela na světě. A opravdu se mu to podařilo. A to je velké plus. Tohle jen tak nikdo nedokáže. A když Katapult, tak si dáme jejich blues z roku 1978.

0: Takhle hraje Český impuls v sobotu ráno. Písničky let 60., 70. a 80. A když se bavíme o českých písničkách, tak jedna z nich, Hurikán, to je další obrovský hit Dalibora Jandy. Textař Jan Krůta u ní má tak i lehce nepříjemné pocity. Víc zjistil náš expert na české písničky Zdeněk Sekenina.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: Pane Kruto, možná i vy si vzpomenete na televizní pořad o veselých historkách z natáčení, tak máte třeba i vy nějakou k písničce Hurikán s Daliborem Jandou?
3: K téhle písničce se vztahuje jedna příhoda, která mi není moc milá, abych řekl pravdu. Natáčeli jsme píseň Hurikán, samozřejmě Dalibor měl problémy, že chraptí, že nemá tolik chraptět, tenkrát páni režiséři byli velice přísní a konzervativní, ale Dalibor nakonec si prosadil stejně vždycky svý a natáčeli jsme. Uprostřed natáčení najednou to pan režisér zastavil a obrátil se na mě a říkal: pane Krůta, tady je něco v nepořádku. Vy jste tam měl slovo, kola se točí dál, ale na to v tom slově točí je první dlouhá nota. Tam musí být dlouhá slabika. A já jsem říkal, a to tady bylo krásně protáhne, to ne, to byste popřel česká pravidla, musí tam být dlouhá slabika. Strašně rychle jsem teda musel vymýšlet něco, nedalo se s ním diskutovat, protože jsme měli málo času na natáčení a tehdy to nebylo jako, že se dneska točí málem to obýváku a že je času dost a tak dále. Ne, báli jsme se, že nestihneme dotočit, tak já strašně rychle vymýšlel, jak nahradit slovo kola se točí dál, točí dál. No a dal jsem, napadlo mě v tu chvíli honem slovo kroutí, jo. Kola se kroutí dál. Tak se to natočilo, pan režisér byl spokojený, kroutí, to ta dvouhláska tam. A já jsem to potom poslouchal, říkal jsem si, Ježišmarja, to je špatně, když se havaruje, tak se kola nekroutí, to by se už netočila dál. No ale nicméně už to bylo natočený a já od té doby, kdykoliv slyším Hurikána, tak mě to chytí za uši, že kola se kroutí dál. Takže mám trošku na tu písničku, na natáčení trošku nepříjemné vzpomínky dodnes.
2: Krásná historka, moc díky za ní. Tak teď na rádiu Český impuls vytaháme textaře Jana Krůtu za uši, ale věřím, že vy si jinak tuhle skvělou písničku užijete i se zkroucenými koli. Hurikán a Dalibor Janda. Tady na rádiu Český impuls.

0: Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Správa železnic přehodnotila plány se zabezpečovačem ETCS. Systém měl do roku 2040 fungovat na všech tratích. Tohle rozhodnutí ale přestane platit a nadále se vztahuje pouze na hlavní koridory. Po nich projede asi 90% všech spojů. Generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth říká, že o změnách budou informovat všechny dopravce.
2: Dojde k aktualizaci materiálu, takzvaný národní implementační plán systému ETCS v horizontu do konce roku 2026 a ano, potvrzuji, následujících 5 let v těchto dokumentech bude aktualizovaných tak, aby dopravci nejenom osobní, ale i nákladní dopravy věděli, co mohou od správy železnic očekávat.
1: Tratě, které evropský zabezpečovač ETCS nedostanou, budou opatřené alternativním a především levnějším řešením. Dnešek láká k návštěvě lesa. Po celém Česku se totiž koná Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. Návštěvníci se setkají s vlastníky a správci obecních, soukromých i církevních lesů. Ti jim ukážou, jak o les pečují, jak v něm hospodaří a co všechno obnáší práce lesníků v době klimatických změn. Návštěvníky čekají mimo jiné komentované procházky, ukázky lesnických prací, ale také třeba sázení stromků. Ve zlínské zoo včera uhynula samice slona afrického. Stalo se tak poté, co ji zatím z neznámých důvodů napadl samec. Zahrada to uvedla na Facebooku. Oblast s chovným zařízením pro slony a venkovními výběhy tak bude dnes uzavřená. Sloni afričtí patří ke kriticky ohroženým druhům. Jejich chov je v Česku a Evropě vzácný, protože zahrady většinou chovají ovladatelnější slony indické. U nás mohou zájemci vidět slony africké vedle zlínské zahrady jen v zoo ve dvoře Králové nad Labem. Ligový fotbal rozluští poslední tajenku. Na pražské Julisce se dnes v posledním kole aktuální sezóny rozhodne, jestli ligovou scénu přímo opustí domácí Dukla nebo ostravský Baník. Šance obou soupeřů posoudí náš sportovní reportér Standa Sigmund.
3: Matematika hovoří jasně. Dukle stačí remíza, Baník musí vyhrát. Pokud by totiž zápas skončil remízou, spadne Baník, protože při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění po základní části. A v té dejvičky skončili na 14. místě, zatímco Slezané na 16. Dukla bude ale postrádat 3 vykartované opory Milu, Hunala a Kozmu. Baník zase podle obránce Fridricha nakoplo vítězství nad Zlínem a v zápase věří ve velkou diváckou podporu. Stejně tak se ale na hlasivky mohou těšit hráči Dukly. Na vyprodaný stadion na Julisce má dorazit zhruba 2000 fanoušků Baníku a asi 3000 příznivců Dukly. Utkání Dukla Ostrava začne ve 14 hodin.
1: Dnešek má být slunečný, mraky se přechodně objeví hlavně ve východní polovině území. Naměříme mezi 21 a 26 stupni, v Čechách bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásné sobotní vstávání ve společnosti Českého impulzu. Vládě Jaroš společně s vámi za mikrofonem. Petr Kotwald Gejzír právě teď otevírá následujících 60 minut.

0: Hezké sobotní ráno, posloucháte Český impuls, za malou chvíli Projektil bude zpívat Pavel Rod za Hradu ticha.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Od nás ještě několik pozvánek, třeba na 16. hodinu, kdy mezi 16. a 17. uslyšíme opět výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly. Jiří Sovák bude vzpomínat na svoje mládí a bude to právě jedna z těch mnoha scének, tak nezapomeňte poslouchat, ať si prodloužíte život, a v 19 hodin uslyšíte ty nejlepší trampské písničky, country, folk, to všechno mezi 19. a 20. u nás na Českém impulzu.

Rádio Český impuls, taky vidíte Blaženu ze slunce Seno, taky to jí vidíte správně. No a teď už se věnujeme opět našemu víkendovému hlasování a rozhodování o tom, jestli jsme jako Češi líný národ nebo ne. Hlasování probíhá na Facebooku Českého impulzu. Mačkejte správný smajlík a podle toho se rozhodne. No a ptáme se vás tak, že můžete psát samozřejmě i do komentářů a to už se děje. František Plachý napsal, jak kdy jsme líný národ a taky za kolik. No, to je taky pravda, je to někdy otázka peněz, co si budeme povídat. Pavel napsal a ptá se nás vlastně, jaký názor má rádio. To, Pavle, nechcete vědět ani. A taky je nás tady strašně moc, takže bychom se asi možná i v těch názorech taky hodně lišili. A Radka Jančíková napsala, kdo ví, já třeba líná nejsem, no jak na co? A pracuji zásadně do výše svého platu. Že to tak má většina? Ptá se Radka. Napište nám taky na Facebook Českého impulzu.

0: teď si můžeme přát prosluněné ráno, sobotní ráno ve společnosti Českého impulzu. Za malou chvíli Marie Rotrová, Lásko, voníš deštěm, sledujeme taky počasí. Dneska ráno, jak to meteorologové slíbili, tak se to plní. Bude slunečné, je slunečné a postupně začne, zejména ve východní polovině území, se tvořit oblačnost, ale nebude to trvat dlouho, zase se potom všechno vyjasní i na východě Čech. Teploty okolo 26, na horách bude kolem 19 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jo, Český impuls, přejeme krásnou sobotu. Hádej, Matildo, ani netušíte, jak nám Karel Hála právě teď nahrál, protože už navázal, prakticky byl předskokanem této hudební dvojice, jelikož

0: Už dál budeme hrát ženská jména v českých písničkách. Teď to bude ale oficiální hudební dvojice. Karel Hála byl, tak jak jsem říkal, trošku mimo hru, i když se nám líbil a hodil. Václav Neckář, Kateřina za pár málo chvil a budeme hrát také Jiřího Štědroně, protože právě dnes Jiří Štědroně má 84. narozeniny. Český impuls přeje všechno nejlepší. Takže od Václava Neckáře Kateřina a od Jiřího Štědroně to bude Belinda.
1: Hudební dvojice
2: a neb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Hezké sobotní ráno, za chvíli písnička o mně, Trouba, Lucie Bílá bude zpívat. Další české písničky nás ještě čekají do 9. hodiny, než přijdou nejnovější zprávy.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Pěkné ráno. Gastropodnikům ve velkých městech vyhovuje hezké počasí jen mimo víkendy. Ideální je pro ně scénář, kdy krásné letní dny připadají na neděli až čtvrtek, kdy lidé nemají možnost nebo chuť vyrážet pryč na výlety. Vysvětluje to ředitel tržního a datového výzkumu společnosti Dotykačka Vladimír Sirotek.
2: Obecně lze říci, že hezké počasí nahrává situaci v gastronomii, to znamená, tržby rostou. Nicméně neplatí to pro všechny a vždycky. Například restaurace ve velkých městech na teplotní růst nahlíží poměrně negativně v pátek a v sobotu, kdy má tendence se větší město vylidňovat.
1: Sirotek doplnil zajímavou statistiku, podle které je pro letní provoz restaurací ideální teplota 28 stupňů Celsia. Konkrétně spotřeba piva až do této hranice stoupá, v ještě teplejším klimatu ale naopak už klesá. Důlní neštěstí v Číně hlásí 82 obětí. 9 osob zůstává nezvěstných, uvedla to agentura AFP s odvoláním na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta jen o chvíli dřív uvedla, že víc než 50 obětí si vyžádal včerejší výbuch plynu v uhelném dole na severovýchodě Číny. Předchozí bilance byla ještě podstatně nižší, když zmiňovala 8 obětí na životě. Vsetín si vzal pod drobnohled výdejní boxy, ty se svým vzhledem místním často nelíbí. Radnice chce nastavit pravidla pro jejich umisťování.
3: Město nabídlo svým lidem anketu, kde se na boxy dívá z mnoha pohledů. O jejich užitečnosti nebylo mezi 500 respondentů sporu, ale 4 z 10 oslovených mají jasno v tom, že jim současný vzhled a podoba boxu vadí. Valaši jsou kritičtí k těm v centru města, stěžovali si hlavně na nejednotnost barev i velikostí. Výsledky ankety poslouží radnici k jednání s provozovateli a určení koncepčních pravidel. Jisté je, že boxů bude přibývat.
1: Americká společnost SpaceX zahájila testování svého obra. V noci našeho času provedla zkušební let své dosud největší a nejvýkonnější lodi Starship. Podle agentury AP se jednalo o vylepšenou verzi, na kterou americký Národní úřad pro letectví a vesmír sází při vysílání astronautů na měsíc. Mraky doplní slunečnou oblohu hlavně ve východní polovině území, k večeru se ale většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty budou mezi 21 a 26 stupni, v Čechách naměříme až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Rádio Český impuls, Vláďar za mikrofonem, přeju krásné sobotní dopoledne, které je už teď nádherně prosluněné, no čeká nás parádní víkend, nejen co se počasí týká, tak snad máte dobrý plán. Petr Spálený, ten bude pozitivně smutný, protože Stáňa, ta se dnes vdává, je to for, věc ukrutná, krásné dopoledne.

Rádio Český impuls, krásné sobotní dopoledne přejeme. Dneska taky otevíráme, už jsme otevřeli naše víkendové téma a hlasování. Ptáme se vás, jestli jako Češi jsme líný národ nebo ne. Můžete o tom rozhodovat formou lajkování. Je to proto, že ve statistické ročence se na konci 18. století psalo, že Čech je od přírody líný, nevrlý a vzdorovitý. Tak nás zajímá, jestli to s tou leností pořád platí. Pojďme to vyřešit. Čteme taky vaše komentáře. Napsal Vilém Novák, jak kdo u nás do firmy, tak se hlásí hlavně cizinci, nás Čechů je tam už menšina. Na otázku, proč to tak je, nám bylo odpovězeno, že Češi nechtějí dělat rukama. Tak tady na to si udělejte názor taky sami a ještě tu máme dva vzkazy od našich posluchaček. Ivana Michalová napsala, je sobota ráno a já si dnes natírám kuchyňskou linku, tak si myslím, že líní nejsme, zdraví i včas Chebu a jste nejrádio, které mi hraje každý den pro radost. Ivanko, děkujeme, zdravíme do Chebu. Ivana Vondráčková ještě píše, taky už makám, květák uvařený, brambory oloupané, záclony vyprané a další práce bude na zahrádce, takže asi líná nejsem. No tak, ještě to s námi nebude tak zlé, co říkáte, ale máme na to rozhodování celý víkend. Přidejte se k nám na Facebooku Českého impulzu. Teď skupina

0: Český impuls, sobota dopoledne. Přejeme vám to nejkrásnější možné vstávání nebo dělání čehokoliv, co právě teď tvoříte u poslechu Českého impulzu. Jiří Korn zpívá za chvíli. Počasí dneska, tak jak už kouknete za okno, asi máte tušení a máte ho správné. Slunečné postupně se sice objeví někde, hlavně na východě Čech, nějaká oblačnost, ale k večeru se to zase potom vyjasní. Žádné deště hlášené nemáme, tak by to mělo být v pořádku. Teploty okolo 26 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls, krásné sobotní dopoledne, Vládě Jaroš zůstává s vámi. Za malý moment chystáme nejnovější zprávy na 10. hodinu, redakce zpravodajství bude zasahovat, tak se chystejte s námi, do té doby ještě hudebně naladěni Iveta Simonová nebo Michal David nám zaspívají za chvíli.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Rádio Český impuls
1: hraje na internetu.
2: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos.

Český impuls. Víkend pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Pěkný den. V Česku během víkendu přičichneme k tropům. Už dneškem se výrazně oteplí, maxima budou šplhat k 26 stupňům, v Čechách bude i 28. Zítra se pak teploty mohou vyhoupnout až nad 30. Podle serveru novinky.cz by tak některá místa mohla zaznamenat první tropický den letošního roku. Nadprůměrné teplo má být třeba v Polabí, na Plzeňsku nebo na jihu Moravy. Velmi teplé počasí pak může vydržet i na začátku příštího týdne. Poté se teploty vrátí k normálu. Jak výrazné ochlazení bude, zatím ale není jisté. S koupací sezónou vyrazí k vodě i policisté. Budou dohlížet na bezpečnost lidí a také kontrolovat dodržování plavebních pravidel, řekla nám to vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová.
2: Celé tohle opatření se samozřejmě dělá v souvislosti s tím, že Česká republika, přestože není přímořským státem, tak má každý rok vysoký počet utonulých. Je to kolem 180 až 200 lidí ročně a to je opravdu hodně.
1: Nejčastější příčinou utonutí dospělých v Česku je alkohol, který zhoršuje úsudek a snižuje schopnost odhadnout vlastní síly. Sochy z písku v Písku letos stvárňují příběh zlatonosné řeky Otavy. Pískové sochy na nábřeží Otavy u Kamenného mostu letos vyrostly už po 20. Pod rukama umělců rostly od konce dubna. Edita Kučerová z Písecké radnice upřesňuje, že letos je řeč o 8 sochách z písku, 5 velkých a 3 menších.
3: 2 jsou hodně velké, až 3,5 metru vysoké. To je například personifikace řeky Otavy a potom taková instalace Písecké věže jako stroje času. A pak máme 3 takové menší doplňkové sochy, velice ale divácky atraktivní. Vodník, je to vodní víla a je to žabka a různá vodní fauna.
1: Na sochy z písku tradičně naváže dnes také pouliční festival pro děti i dospělé Pískoviště, které pořádá Písecká galerie Sladovna. Spojuje současné umění, divadlo, pohyb i komunitní tvorbu. České hokejisty dnes čeká tvrdý oříšek. Na mistrovství světa se odpoledne utkají s dosud neporaženými Slováky. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po 3 letech a našim jde dnes o hodně. Pokud vyhrají, budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Před derby bývalých federálních partnerů mají Slováci na druhém místě tabulky za Kanadou 11 bodů. Třetí Češi jsou o bod za nimi. Oba týmy odehrály ve Friburgu po 4 utkáních a shodou okolností ztratili jen se Slovinskem. Rulíkův výběr prohrál v prodloužení, Slováci zvítězili až po nájezdech. Utkání skupiny B ve Friburgu mezi českou reprezentací a Slovenskem začne ve 4 hodiny a 20 minut odpoledne. Hlavně ve východní polovině území se dnes přechodně prosadí mraky, k večeru se většinou znovu vyjasní. Naměříme do 26 stupňů, v Čechách bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké dopoledne, posloucháte Český impuls. Vládě Roš zůstává s vámi ještě 60 minut a tu následující hodinu otevírá Janek Ledecký. Všechny

zilál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

Kryska, poloosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruchy. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, ozeď, ostrom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfu.

0: Hezké sobotní dopoledne, Český impuls a dnes pro vás opět vysíláme pořad Máme Česko rádi. Vyrazíme na rozhlednu, která se jmenuje Čáp. Cestovat budeme i s Jirkou Kolbabou, pojedeme do Irska ve 13 hodin 30 minut. Pořad Máme Česko rádi vysíláme v 10.30. Výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly, tak nás čeká mezi 16. a 17. Jiří Sovák, tak se po 40 letech vrací do míst svého mládí. Co ho tam čeká? Uslyšíte přesně ve čtvrt na pět. Poslouchejte dál Český impuls.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Vladě Roš za mikrofonem, posloucháte Český impuls. Jak jsme slibovali před čtvrt hodinkou, pojďme cestovat. Pořád máme Česko rádi, Hana Kracíková, Miroslav Tausek v hlavní roli, klub českých turistů. A my vám teď přineseme důkaz o tom, že na velikosti nezáleží. I z malé rozhledny může být velkolepý výhled. Navštívíme Adršpašsko, Teplické skály, rozhlednu Čáp.
1: Máme Česko rádi.
2: Nachází se v Adršpašsko-Teplických skalách. Mirku, jste na telefonu, kde se přesně touláte?
3: Dobrý den, tak teď byste mě zrovna našli v části Teplické skalní město na kopci Čáp, a to v nadmořské výšce 786 metrů.
2: Podle jména kopce soudím, že stojíte hned u rozhledny. Jak je vysoká?
3: Je vysoká 11 metrů a vyhlídková plošina je ve výšce 9 metrů. Poloha rozhledny ovšem bohatě stačí pro nádherný rozhled. Až vylezu nahoru, tak uvidím od východní části Krkonoš, včetně Sněžky, přes Broumovské stěny, hřebeny hraničních Javořích a Stolových hor. No a na polské straně jsou pak už vlastně jenom Sový hory a pak Orlické hory.
2: A jak vypadá samotná rozhledna?
3: Ta je moc pěkná. Dřevěná, se stříčkou, se železným točitým schodištěm, ideál pro turist.
2: A když jako vy na rozhlednu Čáp půjdeme, budeme si mít kde odpočinout?
3: Nebojte se, rozhledna stojí jen asi 2 kilometry od původně hospodářského dvora Bischofstein. V 17. století ho představili na zámeček, dnes je empírový a je tam pěkná restaurace. A ještě kousek dál je zřícený na hradu Skály. Tam se depo žlubé značce.
2: A jak koukám do mapy, tak skály by mohly být dobrým výchozím místem pro cestu k rozhledně, ale Teplickým skalám se pak skoro vyhneme.
3: Anebo doporučíme velký okruh z Teplic Admetuj. Ujdeme takových 13 kilometrů, dojel jsem to skal autem a pak půjdu dál po zelené skrz Teplické skály do Teplic a pak zase zpátky sem.
2: Tak jsme nabídli vlastně dvě cesty, snad si posluchači vyberou. Hana Kracíková a Mirek Tausik, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Radio Český Impuls a další hudební dvojice, kterou si užijeme právě teď a je spojená s rokem 1975, tedy v tento den tohoto roku otevřela se pekárna v Michli, tenkrát ta největší pekárna v Praze, a proto jsme teď zvolili dvojici písniček, která bude vonět tím nejčerstvějším pečivem. Vilém peče housky, Naděja

0: Urbánková a Václav Neckář má taky jednu pekárenskou. Ten chléb je tvůj i můj. Za chvíli hudební dvojice.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Hudební dvojice
7: Anet, co mají písničky společného?

Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
1: Pěkný den. Sudetoněmecké dny zaměstnávají policii. Památník pochodu smrti v Pohořelicích na Brněnsku v noci na dnešek před poutí smíření někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté teď hledají pachatele. Mluvčí mužů zákona to řekl agentuře ČTK. Pochod je součástí festivalu Meeting Brno, který má letos pod sebou právě i sudetoněmecké dny. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se v Česku koná poprvé. Všech předchozích 75 ročníků se konalo v Německu. Do Brna přijeli hlavně potomci sudetoněmeckých krajanů, kteří byli po válce vyhnaní a odsunutí. Akce čelí také odporu a nenávisti části společnosti. Herečka Iva Janžurová ruší kvůli zdraví další představení. Krátce po oslavách 85. narozenin se legendární umělkyně necítí dobře a odvolává své nejbližší pracovní závazky. Serveru Novinky.cz to potvrdil mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk s tím, že jde o náhlou zdravotní indispozici. Jaké problémy Ivu Janžurovou trápí, není jasné. Herečka měla zdravotní problémy už nedávno. Strávila kvůli nim několik dnů v jedné z pražských nemocnic. Ve zlínské zoo zavládl smutek. Po napadení samcem přišla o život jedna z tamních slonic. Podrobnosti máme od našeho zpravodaje Jana Čady. Honzo, dobrý den.
2: Zdravím ze zlínské zoologické zahrady, ta běžně funguje, ale chovné zařízení a venkovní výběhy pro slony karibuny jsou dnes zavřeny. Pro všechny místní chovatele je to šok. Během včerejška napadl samec Jack, který sem dorazil v roce 2023 z Maďarska, jednu ze tří slonic Ulu, a ta útok obřího slona vážícího přes 5,5 tuny nepřežila. Příčiny naprosto ojedinělého excesu jsou předmětem vyšetřování. V zoo dále žijí dvě samice a mládě slona afrického.
1: Donald Trump vynechá tento víkend svatbu svého nejstaršího syna. Ještě ve čtvrtek americký prezident uvedl, že na událost nejspíš dorazí. Dnes na sociální síti Truth Social napsal, že z pracovních důvodů se ceremonie nakonec nezúčastní. Už dříve prezident zmiňoval, že je načasování svatby Donalda Trumpa mladšího pro něj nepříznivé. Dnešek má být slunečný, mraky se přechodně objeví hlavně ve východní polovině území. Nejvyšší teploty budou kolem 23 stupňů, v Čechách naměříme až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Sobota 23. května, krásné dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. A tohle je Sagvantofy, Dávej ber.

České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

českým impulzou české písničky 60. až 80. let. Tohle byla Linda a Pavel a za chvíli Michal David Cčka sbírá Cčka. Jsou Češi líný národ? Na to se vás ptáme o tomhle víkendu v našem hlasování. Ve statistické ročence se na konci 18. století psalo, že Čech je od přírody líný, nevrlý a vzdorovitý. No a nás zajímá, jak to s tou leností je teď, jestli to pořád platí. Hlasujte na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Tak jak to je podle vás? Jsou Češi líný národ?

0: České písničky celý den, tak to je program Českého impulzu, který právě posloucháte. Za chvíli po 11:30 Arnošt Pátek a Boxer. Jiří Sovák se po 40 letech vrací do míst svého mládí. No a co ho tam čeká, tak to si můžeme poslechnout odpoledne ve 16:45. Připomínám, že od 4 hodin vysíláme výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Věra Špinarová dospívala na českém Impulzu, za chvíli Jiří Korn, jednou hůř, jednou líp. A je to písnička z Impulzovic krabičky, takže s komentářem. Přichází komentovat Dalibor Janda, no a za pár minut už 12. hodina a polední zprávy na českém Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Existuje pár písniček, které nebyly v době svého vzniku hity a přesto je lidi dodnes znají a mají rádi. Třeba Sladké mámení nebo Nešlap nelámej. A určitě k ním patří i písnička Jednou hůř, jednou líp, kterou v roce 1984 naspíval Jirka Korn. Je to hořkosladká melodie, v níž se střídá recitativ se zpívaným refrénem. Text mu k ní napsal Zdeněk Borovec. Já měl svého textaře Honzu Krůtu, který mi psal písničky, tak říkají, znatělo. Ale Zdeňka Borovce jsem obdivoval strašně. Nedávno jsem četl, že za svůj život otextoval přes 2500 písniček. Troufám si říct a odhadnout, že kdybych měl vyjmenovat ty, které se staly hity, překročil bych 200. Jednou hůř, jednou líp by patřilo určitě mezi ně.
4: Jak to začalo? Neměli jsme nic. Byli jsme spolu, ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu. Věděl, jsi šťastná.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Na hlavním železničním koridoru směrem na Polsko a Slovensko stojí provoz. V úseku mezi Ostravou a Bohumínem na Karvinsku vykolejily dva vagóny nákladního vlaku. Novináře o tom informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Událost se obešla bez zranění. Na místě nehody zasahují hasiči Správy železnic. Vlaky kvůli události začínají nabírat zpoždění. České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu mezi ostravským hlavním nádražím a Bohumínem. Kvůli pouti smíření přijeli do Pohořelic na Brněnsku 2000 lidí. Vyplývá to z odhadu pořadatelů. Akce připomínající takzvaný pochod smrti Němců vyhnaných z Brna na konci května 1945 je letos mimořádná tím, že se v Brně souběžně konají sudetoněmecké dny. V jejich 76 let dlouhé tradici je to poprvé, kdy se nekonají v Německu, ale u nás. Pochod smíření se uskutečnil poprvé pod hlavičkou festivalu Meeting Brno v roce 2016, tedy rok poté, co se vedení Brna poprvé za divoký odsun německého obyvatelstva oficiálně omluvilo. Slevy, výhody a benefity, to všechno nabízí zážitková karta Šumava Card. Začíná fungovat pro hosty ubytované déle než dvě noci v západočeské části Šumavy.
2: Cílem novinky je podpořit obce i místní podnikatele a propojit ubytování, služby, turistické cíle, gastronomii i volnočasové aktivity do jednoho systému. Teď je do ní zapojeno 25 subjektů, apartmány i větší hotely. Do konce roku jich má být až 100. Bezplatná karta má tištěnou i elektronickou podobu. Zatím nabízí 30 různých slev a výhod. V Železné rudě spolupracuje například lanovka na pancíř, skibajk špičák nebo kavárny.
1: Venezuela má dnes propustit stovky politických vězňů. Oznámila to během noci na dnešek prozatímní prezidentka Rodriguezová. Podle agentury AFP avizovala propuštění asi 500 politických vězňů během několika hodin. Speciální americké jednotky letos 3. ledna provedly letecké údery ve venezuelské metropoli Caracasu a unesly odtud prezidenta Nicolase Madura s manželkou do New Yorku. Na americké půdě jsou oba souzení za údajné obchodování s drogami. Prezidentskou funkci dočasně vykonává právě Rodriguezová, která je Madurovou někdejší viceprezidentkou. Ta v únoru pod tlakem Washingtonu vydala zákon o amnestii. Mraky doplní slunečnou oblohu hlavně ve východní polovině území, k večeru se ale většinou znovu vyjasní. Naměříme kolem 23 stupňů, v Čechách bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik polední zprávy, teď už Richard Miller, štěstí je krásná věc. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásnou sobotu.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na obovek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

slunce je celkem v pořádku.

České písničky 60.

program Českého impulzu. Hana Zagorová, Petr Kotvat a Standa Hložek za chvíli zaspívají Polibek. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Máme tady sobotu 23. května a svátek právě dnes slaví Vladimír. No a co večer dává televize? O tom už za pár minut, a to se Sašou Hemalou v našich televizních typech. Polibek.

0: Sobota na Českém Impulzu, po půl jedné budeme hrát Karla Zicha písničku Můj sok, ale ze všeho nejdřív prozkoumáme, co večer dává televize. Sašo?
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Jako vzpomínka na krásné časy, kdy na stěnách dívčích pokojíčků se skvěla fotka Patrika Swayzeho, by mohl posloužit romantický snímek Duch ve 20 hodin na Prima Max. Asi víte, že šťastné soužití bankovního úředníka Sama a výtvarnice Molly je brutálně zpřetrháno. Sam zemře, ale jeho duch zůstává na zemi, aby mohl Molly být neustále na blízku. Aby i po smrti ji mohl ochraňovat. Americká romantika Duch ve 20 hodin na Prima Max. Jinak klasika, Zázraky přírody, tentokrát ale s podtitulem, že i ti nejmenší tvorové dovedou dělat velké věci. No, pokud zrovna nepatříte mezi milovníky pavouků, pak nás pánové Kořen a Kramár pozvou i do mraveniště, kde se dějí neuvěřitelné věci. Žasnout, divit se a bavit můžete se Zázraky přírody od 20. hodiny a 5. minuty na ČT1. Superlov, to je další sobotní klasika od 20. hodiny a 20. minuty na Nově. A na Primě jsou tu Zákony vlka. Tady nás čeká jedno zajímavé poučení, a sice, že v rašelině se tělo nerozloží a tím pádem je nalezena mrtvola, kterou ovšem na druhou stranu nikdo nepostrádá. Poslední školení, to je titul ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Už jenom několik minut a bude tu 13. hodina. Lenka Haluzová se na vás těší, bude s vámi celé odpoledne. Já, Ludvík Pospíšil, se na vás budu těšit zítra ráno po 6. hodině tady na Českém impulzu. No a ještě pro vás mám hudební dvojici, tentokrát zpívají Michalové, Michal Tučný, Báječnou ženskou, a Michal David, Valčík pro mámu. A není bez zajímavosti, že nahrávce Báječná ženská je dnes rovných 45 let. Naschledanou.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Hudební dvojice
4: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkný den. Do Česka nakukují tropy. Už dnes se výrazně otepluje, maxima budou šplhat k 26 stupňům, v Čechách bude i 28. Zítra se pak teploty mohou vyhoupnout až nad 30. Podle serveru novinky.cz by tak některá místa mohla zaznamenat první tropický den letošního roku. Nadprůměrné teplo má být třeba v Polabí, na Plzeňsku nebo na jihu Moravy. Velmi teplé počasí pak může vydržet i na začátku příštího týdne, poté se teploty vrátí k normálu. Jak výrazné ochlazení bude, zatím ale není jisté. Hned dvakrát se v krušnohorském Jáchymově vzpomíná na poválečné vězně z uranových gulagů. První pieta se koná právě dnes, další bude za týden. Proč někdejší političtí vězni pořádají hned dvě piety, nám řekne náš reportér Dušan Valenta. Hezký den, Dušane.
2: Zdravím z Krušných hor. Nejde o nic, co by se mělo oslavovat, a teď nemyslím vzpomínku na politické vězně, kteří v lágrech trpěli a umírali kvůli těžbě uranu do začátku 60. let. V Konfederaci politických vězňů, která by měla o historii a vlastně i hornické památky na Jáchymovsku pečovat, se prostě neshodnou. Vše došlo tak daleko, že spolu pamětníci, případně jejich potomci, nemluví. Dvě piety u Jáchymovského kostela tak jen potvrzují, že se bývalí muklové dnes už navzájem nesnesou.
1: Fotbalisté Konga se budou muset odříznout od okolního světa. Kvůli epidemii eboli v jejich zemi budou muset do izolace, aby směli přicestovat na mistrovství světa do Spojených států. V uzavřené bublině mají setrvat po dobu 21 dnů, informoval o tom šéf pracovní skupiny Bílého domu zodpovědné za šampionát. V opačném případě podle něj výprava Konga riskuje, že do dějiště fotbalové akce roku nebude moci přicestovat. Tým africké země se teď připravuje v Belgii a má tam odehrát i přípravné zápasy s Dánskem a Chile. Na svoji základnu v Houstonu má dorazit 11. června. Mistrovství světa v Kanadě, Spojených státech a Mexiku odstartuje už za necelý měsíc. Ligový fotbal rozluští poslední tajenku. Na pražské Julisce se dnes v posledním kole aktuální sezóny rozhodne, jestli ligovou scénu přímo opustí domácí Dukla nebo ostravský Baník. Šance obou soupeřů posoudí náš sportovní reportér Standa Sikmund.
3: Matematika hovoří jasně. Dukle stačí remíza, Baník musí vyhrát. Pokud by totiž zápas skončil remízou, spadne Baník, protože při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění po základní části. A v té dejvičtí skončili na 14. místě, zatímco Slezané na 16. Dukla bude ale postrádat tři vykartované opory Milu, Hunala a Kozmu. Baník zase podle obránce Fridricha nakoplo vítězství nad Zlínem a v zápase věří ve velkou diváckou podporu. Stejně tak se ale na hlasivky mohou těšit hráči Dukly. Na vyprodaný stadion na Julisce má dorazit zhruba 2000 fanoušků Baníku a asi 3000 příznivců Dukly. Utkání Dukla Ostrava začne ve 14 hodin.
1: Hlavně ve východní polovině území se dnes přechodně prosadí mraky, k večeru se většinou znovu vyjasní. Naměříme do 26 stupňů, v Čechách bude až 28. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěknou sobotu vám přeju, zprávy ve 13 hodin jsou za námi, pro celé dnešní odpoledne je s vámi Lenka Haluzová a následující hodinu nám otevírá písničkou S Bohem lásko já jedu dál Josef Laufer. Ať se vám hezky poslouchá.
5: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

naši písničku už 100krát.

Rádio Český impuls.

0: Naďa Urbánková právě dospívala na Českém impulzu písničku Rodičovské sdružení. Já vám přeju krásnou květnovou sobotu. Na rádiu Pro radost ze života za chvíli bude vyprávět cestovatel Jirka Kolbaba. V Jirsku prý najdeme památky, které jsou starší než egyptské pyramidy. Jaké to jsou, tak to poví Jirka už za pár minut, ale ještě předtím stihneme několik písniček, třeba Ivetu Bartošovou a její Dva roky prázdnin.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Přeju vám krásnou sobotu s datem 23. května. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Karla Gotta s písničkou Si krásná. Ale teď už vyrážíme do světa s Jirkou Kolbabou. Jedeme do Irska.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Přibliž nám, Jirko, trochu Irsko zemi, kam třeba řada Čechů odjížděla za prací v minulosti.
3: To udělám pochopitelně velmi rád, tak Irsko leží západně od Velké Británie, jsou to takové úžasné vápencové nížiny, je to místo, které je nabito historií. Já připomenu, že v Irské republice žije 3,5 milionu obyvatel a že rozloha je jenom o 10 000 kilometrů menší, než je Česká republika. Je to místo, které je svěží zelené, říká se, že to je země keltských tradic a dokonce se také této zemi říká Smaragdový ostrov.
2: Už jsme říkali, že Irsko je země s keltskou tradicí. Jaké například památky nám tady Kelty připomínají?
3: Tak musím říct, že opravdu tady těch starobylých památek nesmírně mnoho. Je tady mnoho hradů, klášterů, taky takových těch prehistorických vztyčených kamenů, říkáme jim dolmeny. Můžeme zde vidět velké množství takových válcových opevněných věží, stejně jako keltských křížů. Ty jsou asi velice známé a jsou v katalozích cestovních kanceláří. Připomeňme, že tyto památky jsou většinou starší než třeba egyptské pyramidy. Můžeme se pochopitelně s těmito památkami setkat na každém kroku. Co si myslím, že ještě pozoruhodné, tak to jsou místní lidé.
2: Co je na nich zvláštního, s jakými vlastnostmi typickými jsi se třeba u nich setkal?
3: Tak jsou především velice přátelští. Ať tam jedeme autem na kole nebo jdeme pěšky, tak vždycky nám pomáhají od rozednění až po soumrak, abychom se po té zemi správně mohli pohybovat. A zpravidla nás zvou nás třeba do restaurací, do těch svých typických hospůdek, kde se podává pivo, kde se podává třeba také whisky a kde jsou nesmírně ti lidé družní. Dokonce si představ, že existuje taková jedna irská moudrost, která říká, že ve sklenici kořalky je víc než v sudu pod máslí, takže to hovoří samo za sebe.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko. V našich srdcích a v našem myšlení.

0: Krásné sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života a pokračujeme i v našem víkendovém hlašování. Ve statistické ročence se na konci 18. století psalo, že Čech je od přírody líný, nevrlý a vzdorovitý. A nás zajímá, jestli to s tou leností pořád platí. Jsou podle vás Češi líný národ? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Za chvíli bude 14 hodin, ale do zpráv v celou si určitě ještě zahrajeme hudební dvojici. Budou to písničky s ženskými jmény. Jako první zazní Belinda od Jiřího Štědroně, který dneska slaví 84. narozeniny. Všechno nejlepší. A potom Kateřina od Václava Neckáře. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Hudební dvojice a Aneb Vrána k Vráně sedá.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
3: Hezké odpoledne. Mladík obviněný z vraždy dívky v Pardubicích jde do vazby. Posílá ho do ní soud v Ústí nad Orlicí. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před střední školou v Poděbradské ulici. Těžkým zraněním dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od včerejška kvůli tragické události do pondělí zavřená. Zrušené jsou do té doby i maturity. O vazbě řekl agentuře ČTK soudce Jiří Procházka, podle kterého obviněný u soudu vypovídal. Jeho vyjádření je ale neveřejné. Na vazební jednání dohlíželi i těžkooděnci se samopaly. Mladíkovi hrozí až 10leté vězení. Úřady v Jižní Kalifornii řeší akutní problém. Od včerejška se snaží zabránit výbuchu zásobní nádrže, ze které uniká nebezpečná chemikálie používaná k výrobě plastových dílů. Podle agentury AP už v oblasti úřady evakuovali na 40 000 lidí. Skladovací nádrž ve městě Garden Grove se včera přehrála a začala do ovzduší vypouštět výpary. Obsahuje přes 26 000 litrů metylmetakrylátu. Podle šéfa místních hasičů by nádrž mohla prasknout a chemikálie může explodovat. Místo leží asi 60 kilometrů jižně od centra Los Angeles a zhruba 1,5 kilometru od dvou zábavních parků Disneylandu. Na ty se včerejší evakuační příkazy nevztahují. Ve zlínské zoo zavládl smutek. Po napadení samcem přišla o život jedna z tamních slonic. Podrobnosti máme od našeho zpravodaje Jana Čady. Honzo, dobrý den.
4: Zdravím ze zlínské zoologické zahrady. Ta běžně funguje, ale chovné zařízení a venkovní výběhy pro slony karibuny jsou dnes zavřeny. Pro všechny místní chovatele je to šok. Během včerejška napadl samec Jack, který sem dorazil v roce 2023 z Maďarska, jednu ze tří slonic Ulu, a ta útok obřího slona vážícího přes 5,5 tuny nepřežila. Příčiny naprosto ojedinělého excesu jsou předmětem vyšetřování. V zoo dále žijí dvě samice a mládě slona afrického.
3: České hokejisty dnes čeká tvrdý oříšek. Na mistrovství světa se utkají s dosud neporaženými Slováky. Oba týmy na sebe na šampionátu narazí po 3 letech. Pokud naši vyhrají, budou svěřenci kouče Radima Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. Před derby bývalých federálních partnerů mají Slováci na druhém místě tabulky za Kanadou 11 bodů. Třetí Češi jsou o bod za nimi. Oba týmy odehrály ve Friburgu po 4 utkáních a shodou okolností ztratili jen se Slovinskem. Rulíkův výběr prohrál v prodloužení, Slováci zvítězili až po nájezdech. Utkání skupiny B ve Friburgu mezi českou reprezentací a Slovenskem začne ve 4 hodiny a 20 minut odpoledne. Zítra bude postupně přibývat mraků, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy se odpoledne můžou objevit přehánky. Večer se znovu vyjasní, zejména v Čechách. Teploty můžou atakovat tropickou 30. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová. No a jako první tu mám pro vás připravenou písničku Lítáme v tom od Petry Zámečníkové a Jiřího Strnada. Také se vám hezky poslouchám.

Benda právě dospíval na českém Impulzu písničku Modré nad hlavou. Přeju vám krásné sobotní odpoledne. Za chvíli nás čeká pořad Máme Česko rádi. Přineseme důkaz o tom, že na velikosti nezáleží. I z malé rozhledny totiž může být přímo velkolepý výhled. Navštívíme Adržpašsko-Teplické skály a přímo konkrétně to bude rozhledna Čáp. Ale to až za chvilku, předtím pustím třeba ještě skupinu Katapult a Vojín XY hlásí.

0: sobotní květnové odpoledne vám přeju. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Zazní třeba Fotka od Heidi Janku, ale teď už pořád máme Česko rádi. Hanu Kracíkovou a Miroslava Tausiga z Klubu českých turistů. Tentokrát zaujíme Čáp. Ale nenechte se zmást, Čáp je totiž název rozhledny.
1: Máme Česko rádi.
2: Nachází se v Adržpašsko-Teplických skalách. Mirku, jste na telefonu, kde se přesně touláte?
3: Dobrý den, tak teď byste mě zrovna našli v části Teplické skalní město na kopci Čáp, a to v nadmořské výšce 786 metrů.
2: Podle jména kopce soudím, že stojíte hned u rozhledny. Jak je vysoká?
3: Je vysoká 11 metrů a vyhlídková plošina je ve výšce 9 metrů. Poloha rozhledny ovšem bohatě stačí pro nádherný rozhled. Až vylezu nahoru, tak uvidím od východní části Krkonoš, včetně Sněžky, přes Broumovské stěny, hřebeny hraničních Javořích a Stolových hor. No a na polské straně jsou pak už vlastně jenom Soví hory a pak Orlické hory.
2: A jak vypadá samotná rozhledna?
3: Ta je moc pěkná. Dřevěná, se stříčkou, se železným točitým schodištěm. Ideál pro turist.
2: A když jako vy na rozhlednu Čáp půjdeme, budeme si mít kde odpočinout?
3: Nebojte se, rozhledna stojí jen asi 2 kilometry od původně hospodářského dvora Bischofstein. V 17. století ho představili na zámeček, dnes je empírový a je tam pěkná restaurace. A ještě kousek dál je zřícený na hradě Skály. Tam se depo žlubé značce.
2: A jak koukám do mapy, tak skály by mohly být dobrým výchozím místem pro cestu k rozhledně, ale Teplickým skalám se pak skoro vyhneme.
3: Anebo doporučíme velký okruh z Teplic odmetují. Půjdeme takových 13 kilometrů, dojel jsem to skal autem a pak půjdu dál po zelené skrz Teplické skály do Teplic a pak zase zpátky sem.
2: Tak jsme nabídli vlastně dvě cesty, snad si posluchači vyberou. Hana Kracíková a Mirek Tausik, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné sobotní odpoledne na rádiu Český impuls. Právě Eva Pilarová dospívala písničku Hrom, aby do tě lásko má. Za pár chvíl už budou 3 odpoledne, ale před zprávami v celou, tady mám pro vás připravenou impulzobit krabičku. Postará se o ní Petra Janu, ta představí a okomentuje svůj vlastní a bude to stůj. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Co se ti stalo?
3: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
4: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
3: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
4: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
3: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
0: Mám moc ráda filmové a muzikálové melodie a píseň Stůj je obojí. Je to ústřední melodie z filmového muzikálu Fame, český Sláva. Kdyby bylo po mém, byl by to snímek, který by měl mít povinný pro všechny studenty uměleckých škol, protože je mimo jiné o tom, že chce-li člověk uspět v umění, ano, nakonec i v životě, musí být oddaný tomu, co dělá. A tahle česká verze vyšla jen na singlu, které se tenkrát moc neprodávaly, ale ku podivu tahle verze Fame se hodně hrála jak v rádiu, tak na diskotékách a patří k mým nejúspěšnějším písním dodnes.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
3: Hezký den. Ukrajinské uprchlíky v Česku budou nejspíš čekat nové povinnosti. Vláda v pondělí projedná novelu, která zpřísní pravidla pro 380 tisíc ukrajinských uprchlíků v Česku. Ministerstvo vnitra chce novým zákonem posílit bezpečnost státu. Uprchlíci nově dostanou humanitární dávku jen v případě, že pracují nebo aktivně hledají zaměstnání. Výjimku ministerstvo přizná dětem, seniorům nad 65 let a vážně nemocným lidem. Neziskové organizace varují, že úprava přinese úřadům práce obrovské množství administrativy. Zákon od roku 2027 zavede také povinnou registraci a technické prohlídky ukrajinských aut. Zpřísnění pobytových podmínek prosadilo do vládních priorit hlavně hnutí SPD. Stovky lidí se v Pohořelicích vydali na 30-kilometrový pochod smíření do Brna. Poutníci si připomínají násilné vyhnání německého obyvatelstva po druhé světové válce. Trasu chodí od roku 2007 v opačném směru, než kudy v roce 1945 pochodovali oběti. Pietního aktu u hromadného hrobu se zúčastnil také německý minister vnitra Alexander Dobrindt. Na závěrečném kilometru se k lidem připojí předseda senátu Miloš Vystrčil. Památník obětí odsunu v Pohořelicích v noci někdo posprej hákovými kříži. Případ šetří policie. Proti akci protestovali na trase desítky odpůrců s českými a ruskými vlajkami. Maskovaní lupiči přepadli ve švýcarském Nyonu čtyřnásobného mistra světa Formule 1 Aléna Prosta. Jeden z útočníků, 71-letého bývalého pilota, udeřil a způsobil mu menší zranění hlavy. Syn francouzské závodní legendy po výhruškách násilím otevřel pachatelům trezor. Zločinci následně z domu utekli i s ukradenými cennostmi. Policie okamžitě zahájila rozsáhlou pátrací akci, pachatele ale zatím nezadržela. Otřesený Alain Prost po útoku ze švýcarského města odcestoval. Slavný jezdec ovládl šampionát Formule 1 v letech 1985, 86, 89 a 1993. Čekáme zítra slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnosti, odpoledne se objeví i ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Večer se hlavně v Čechách většinou znovu vyjasní. Naměříme 25 až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásnou sobotu. Zprávy v 15 hodin právě skončily. Před námi je další hodina plná pěkných písniček z 60. až 80. let. Jako první zazní Knoflíky lásky od Ivety Bartošové a Petra Slepéšiho. Já jsem Lenka Haluzová, jsem s vámi celé odpoledne. Přeju příjemný poslech.

0: Písničku Vařili jsme kaši právě dospíval Jiří Helekal. Přeju vám krásné sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme pro vás jen to nejlepší z let 60. až 80. Už za chvíli to bude i hudební kalendář. Tentokrát bude o písničce Hurikán od Dalibora Jandy. Předtím vás ale ještě trošku navnadíme, pouštím Petra Kotvalda a Milujem se čím dál víc.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Krásné sobotní odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Je čas na hudební kalendář. Písnička Hurikán, to je obrovský hit Dalibora Jandy. Textař Jan Krůta u ní má i tak lehce nepříjemné pocity. Víc zjistí expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Pane Kruto, možná i vy si vzpomenete na televizní pořad o veselých historkách z natáčení, tak máte třeba i vy nějakou k písničce Hurikán s Daliborem Jandou?
3: K téhle písničce se vztahuje jedna příhoda, která mi není moc milá, abych řekl pravdu. Natáčeli jsme píseň Hurikán, samozřejmě Dalibor měl problémy, že chraptí, že nemá tolik chraptě, tenkrát páni režiséři byli velice přísní a konzervativní, ale Dalibor nakonec si prosadil stejně vždycky svý a natáčeli jsme. Uprostřed natáčení najednou to pan režisér zastavil a obrátil se na mě a říkal: pane Krůta, tady je něco v nepořádku. Vy jste tam měl slovo, kola se točí dál, ale na to v tom slově točí je první dlouhá nota. Tam musí být dlouhá slabika. A já jsem říkal, a to tady bylo krásně protáhne, to ne, to byste popřel česká pravidla, musí tam být dlouhá slabika. Strašně rychle jsem teda musel vymýšlet něco, nedalo se s ním diskutovat, protože jsme měli málo času na natáčení a tehdy to nebylo jako, že se dneska točí málem to obýváku a že je času dost a tak dále. Ne, báli jsme se, že nestihneme dotočit, tak já strašně rychle vymýšlel, jak nahradit slovo kola se točí dál, točí dál. No a dal jsem, napadlo mě v tu chvíli honem slovo kroutí, jo. Kola se kroutí dál. Tak se to natočilo, pan režisér byl spokojený, kroutí, to ta dvouhláska tam. A já jsem to potom poslouchal, říkal jsem si, Ježišmarja, to je špatně, když se havaruje, tak se kola nekroutí, to by se už netočila dál. No ale nicméně už to bylo natočené a já od té doby, kdykoliv slyším Hurikána, tak mě to chytí za uši, že kola se kroutí dál. Takže mám trošku na tu písničku, na natáčení trošku nepříjemné vzpomínky dodnes.
2: Krásná historka, moc díky za ní. Tak teď na rádiu Český impuls vytaháme textaře Jana Krůtu za uši, ale věřím, že vy si jinak tuhle skvělou písničku užijete i se skroucenými koli. Hurikán a Dalibor Janda. Tady na rádiu Český impuls.

někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáme.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na Českém impulzu právě Jana Kratochvílová dospívala písničku Copánky. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme a ten čas hezky vyplníme třeba hudební dvojicí. Čekají nás písničky, které voní chlebem, protože právě v tento den roku 1975 otevřeli pekárnu v Michli. Tenkrát to byla ta největší pekárna v Praze. Takže tedy Václav Neckář, Ten chléb je tvůj i můj, a potom Naďa Urbánková, Vilém Pečahousky. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny, 12,90 Gambrinus desítka půl litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Hudební dvojice
4: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kniha vázaný v kůži.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Policisté v Česku zpřísní kontroly na vodních plochách. Plánují to od začátku příštího měsíce až do konce září. Hlídky se zaměří na bezpečnost rekreační plavby, doklady vůdců plavidel a alkohol. Součástí letního opatření budou také preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. V tuzemsku každoročně utone zhruba 180 až 200 lidí, což převyšuje i některé přímořské státy. Lidé podle policie nejčastěji podceňují rizika přírodních vod, skoky do neznáma a alkohol. Kromě policistů budou na bezpečnost u 18 velkých vodních nádrží dohlížet také dobrovolní záchranáři. V zoologické zahradě ve Zlíně včera po útoku sloního samce uhynula samice slona afrického. Samec Jack napadl 30-letou ulu v dopoledních hodinách z dosud nevyjasněných důvodů. Chovatelé zjišťují okolnosti tragédie a zajišťují potřebná opatření pro zbytek sloní skupiny. Celá oblast bioparku Karibuny s výběhy slonů zůstane kvůli vyšetřování po celou sobotu uzavřená. Podrobnější informace k incidentu poskytne vedení zahrady po víkendu na základě veterinárních zpráv. Zlínská zoo získala samce z Maďarska v září 2023 a plánovala s ním přirozené rozmnožování chovu. Spojené státy připravují novou vlnu vzdušných úderů na Irán, které mohou začít během tohoto víkendu. Televize CBS News s odvoláním na své zdroje uvádí, že půjde o poslední velkou vojenskou operaci. Prezident Donald Trump o plánovaných útocích jednal včera se svými nejbližšími poradci. Po skončení této mise chce americká hlava státu vyhlásit vítězství a definitivní konec války. Trump kvůli situaci zrušil soukromý víkendový program, včetně cesty na svatbu svého nejstaršího syna. Souběžná diplomatická jednání o dlouhodobé dohodě zatím nepřinesla žádné hmatatelné výsledky. Americká diplomacie dál odmítá íránské snahy o zavedení mýtného systému v Hormuzském průlivu. Čekáme zítra většinou slunečno, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne se objeví i přehánky, a to zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se hlavně v Čechách většinou znovu vyjasní. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia. Loučí se Honza Varga.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Budeme si hrát pro radost ze života ty největší hity 60. až 80. let. Hned na úvod to bude Michal David s písničkou Je to blízko. Pokaž.

0: Krásné sobotní odpoledne. Na Českém impulzu právě dozněla písnička Víc než přítel od Karla Černocha a Filipa Brabce. No a já mám pro vás připravenou teď scénku. Jiří Sovák se po 40 letech vrací do míst svého mládí. Setká se tam se Stelou Zázvorkovou a Jiřím Lírem.
1: Dobrý den, Hermínko.
2: Dobrý den.
1: Vy mě nepoznáváte? No, před 40 lety jsem odtud odešel jako jinok sotva 20 letý. No.
2: Před 40 lety jako ano. Jinok sotva 20 letý.
1: No.
2: To jste za...
1: A já jsem Karel.
2: Karel.
1: No ovšem, já jsem Karel. Karel.
2: Očistil jste si boty.
1: Ale já jak si...
2: No mě se to snad jenom zdá, já jsem teďko pastovala, teď jsem pastovala. Helejte se, tady vám dám ťapky.
1: Ale vy mě nepoznáváte.
2: Prosím vás, dejte sem tu hlas.
1: Já říkám, před 40 lety jsem odtud odešel.
2: Já tady nejsem přece žádnej otrok.
1: Jako jinoch. Jinok sotva 20 lety, já jsem Karel, Hermínko, podívejte se.
2: Karel.
1: No všem.
2: Karel.
1: No Karel Truhlářů.
2: Karel Truhlá.
1: Ano, Karel Truhlá.
2: Ten poděbaný blondňák.
1: Ale ne, ten poděbaný blondňák, to byl Josef Hrobníků. Já byl takový vážný, takový tmavovlasý, no. Karel Kovář, tedy Truhlář.
2: Tak kerej, Truhlář nebo Kovář?
1: No tak Truhlář, Hrobníků, Truhlář.
2: Ale Karel Truhlář byl přece blondiák.
1: Ale no tak, Hermínko, přece se znám.
2: Teď vy vlastně nevíte ani, jak se jmenujete, že jo?
1: Počkejte.
2: Možná, že vy už si na ty svoje vlasy ani nepamatujete.
1: Ne, tak s tím na mě nechoďte. Já totiž mám dobrou paměť, až já piju proti skleroze takový čaj. Víš, co ho znáte, ten...
2: Neznám.
1: Antisklerotín.
2: Jo, tak ten, no.
1: No.
2: Tak vidíte, no. A po 40 letech mi sem vlezete do napastovaných kuchyně v botek, že jo?
1: Ale já moje obuv jaksi...
2: Ale prosím vás, mlčte, jste všichni stejný. A Karel Truhlář byl blondiák, to mi nikdo nevymluví.
1: Nebyl jsem blondiák.
2: Ale byl! Vy jste měl vlasy žlutý jako slámu.
1: Neměl.
2: Helejte se, vy se mi sem po 40 letech přijdete hádat.
1: Pardon, já...
2: Tak to teda ne, jo. Vezete mi sem bagančatek a budete se tady ještě hádat.
1: Tak já se nehádám, Hermínko, nezlobte se, já jenom tedy, že jsem nebyl blondiák, no.
2: No, nebyl jste blondiák, helejte se, mě to jedno, jste vždycky stejný. Posaďte se.
1: Děkuji vám, děkuji.
2: Ach, jo. Tak co?
1: Teď zrovna jsem si vzpomněl na to, jak jsme spolu my dva chodili pod kaštany. Je to víc jak 40 let, já to vidím, jako by to bylo teď.
2: Pod kaštany, jo?
1: Ano.
2: Tak pod kaštany já jsem teda nikdy nechodila, já ne.
1: Hrvínko.
2: Já vím, vy si mě s někým pletete, ale já vím s kým. S Aničkou Cvajhamlovou. Helejte, dej jí pávu věčnou slávu, ale co ne? Co mělo kalhoty a neuteklo před ní na strop?
1: Oj, Hermínko, já a Anička Cvajhamlová vyloučeno. Tenkrát po těmi kaštany jste byla určitě. Vidíte, já si vzpomínám, jakou jste měla krásnou červenou mašli. Jak se vám rozvázala, jak já ji potom zavazala. Tam jsem vám ji pomohl zavazovat. To víte, mladá krev.
2: Vy si pamatujete úplně pendrek teda. Fakt, já jsem mývala takovou mašle, ta mašle byla žlutá. A vy jste mi ji sám rozvázal, no. Takhle se vám přitom třásly ruce. Takhle, no jako dneska, no jako dneska.
1: Co to říkáte? Něco takového já bych si vůči vám nikdy nemohl dovolit.
2: A nebylo to pod kaštany, ale bylo to dole u řeky, u Vachtlova mlýna.
1: No tak fuj, to fuj prosím. U Vachtlova mlýna a s vámi, no tak to bylo proti mým morálním zásadám. To je nepřichází vůbec jako v úvahu. Teď vy jste byla proti mně úplná světice. Vy jste byla anděl víla.
2: Jo, to určitě vy, kozle starý. Tak světici by tenkrát přece nehnal starý Vachtl ze stodoly hráběma a vás přitom přetáhnul pěkně po zádech. Vy jste z toho dva roky, ale ne dva roky, tak půl roku jste z toho kulhal.
1: Já jsem nikdy nekulhal.
2: Ale kulhal.
1: Ale kulhal Josefův, Hrobníkův Josef.
2: Co?
1: No Hrobníkův Josef, ten kulhal.
2: Že by?
1: No všem.
2: A kdo ví, jak to tenkrát vlastně bylo?
1: Ach, Já jsem vás skutečně miloval, vy jste byla moje veliká láska, Hermínko. Bohužel vyhrál to jiný, no.
2: O koho máte na mysli?
1: No koho, vašeho manžela Jindřicha, ne?
2: Jo, toho.
1: Hned, jak jste měli po svatbě, jsem odešel z města jako jinok sotva 20letý. A přísahal jsem, že se tam nikdy nevrátím a s vámi, že již nepromluvím ani jediného slova. Vidíte, teď tu sedím, mluvím.
2: No jo, co pak o to, huba vám vždycky. A teďko nevíte, už víte, jak to
1: ale,
2: bylo tenkrát.
1: Já vám řeknu upřímně, bylo to stejně šílenství ode mě. Chtít soupeřit s Jindřichem o vás. S ním, když on měl křídla. On se vznášel v oblacích, zatímco já měl jenom křídílka. On byl sportovec, básník byl hlavně.
2: Já vám prostě vůbec nerozumím. Bez šance. Nerozumím.
1: Jak to? Co pak Jindřich už máte nějaké básně? Já kupříkladu si pamatuju několik veršů a ty nezapomenu do nejdelší smrti. Jako ten, jmenovalo se to, nezapak to je vedlejší, ale stál u okna a probodávali ho slunečně, nebo měsíčně, já už ne.
2: Teda na pitominky to vás vždycky člověk užil, to jo. Řečičky, žvás, ty básničky. A pak mi vlezete do napastovaní kuchyně v botách. To se nestydí.
1: Prosím vás, co Jindřich je tady, píše básně, mohl bych obvědět.
2: No to tak ještě, já bych mu dala teda. My jsme slušná rodina, víte.
3: Tak, králici jsou nakrmený. A já teď, Hermíno, půjdu do toho, do zahrady.
2: Hele, kdo to je? To je Karel. No pamatuješ se na něj? No Karel Truhlář, hele. Takže.
1: Jindříšku, já ti mockrát děkuju.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za pár chvil se budeme zase smát, a to s Ivou Janžurovou, Jiřím Cízlerem a Petrem Nárožným. Ale ještě předtím stihneme několik písniček. Pustím třeba Jiřího Helekala a písničku Od žampionu k bedle. Hezký poslech.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také

0: I takhle hraje Český Impuls. Jedna deka,
1: 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod kvete jen si na čtyři.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písničku Červenám právě dospívala Iveta Bartošová spolu s Petrem Sepešim. Do zpráv v celou pustím třeba ještě Dalibora Janda s hitem Kde jsi. Na českém Impulzu teď ale slibovaná scénka. Jedním z receptů na spokojené manželství je nechodit nečekaně domů. Bez ohlášení se dřív z práce vrátil Petr Nárožný. Co na jeho příchod Iva Janžurová a Jiří Cízler.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te... Co tady děláš?
1: No bydlím tady, ne? To víš, když jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiň,

0: jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
1: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
1: A, takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
0: Proč ne? Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No, klidně pokračujte, no.
1: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
0: No, to je škoda, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
0: No.
2: Pan Poup je, no, je doktor.
0: No, dík, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
1: Proč zahradník?
0: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
0: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
1: No. Jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
1: Ano, tak.
0: No, to já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
1: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, no vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
1: Ne, co pak to jde?
0: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
1: Já.
0: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
1: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne. Já ho hned svleču, ano, no to je trapas.
0: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, helejte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou. Ale to nic, to byl jenom takový for, berte to tak.
1: Já nechápu, kam tím vším míříte, skončeme tuto trapnou záležitost, já jdu.
0: Ale podívejte se, když už tady, pane doktore, když už jste jednou tady, tak byste se mi mohl podívat na kuří boka.
2: Co?
1: Cože?
0: No na kuří boka.
1: Ale proč mě takhle trápíte? Já už dál nemůžu,
0: tady.
1: Já nemůžu.
0: Napijte se, doktore, napijte se, to vám udělá dobře.
1: Ne, neudělá, proč mě tady vůbec držíte?
0: Já, že vás držím, já vás nedržím.
1: Moment, tak já můžu odejít?
0: Ale no pokud chcete, proč ne? Naschledanou.
1: Děkuji.
2: Naschledanou.
0: Poslyš, Andulo.
2: No.
0: Tenhle ten doktor, to byl nějaký cvuk, nezdálo
2: se. Emžene, nech už to, proboha, nech už to. Jestli chceš, tak se rozvedeme, ale k čemu tohle to divadýlko?
0: Ale jaký divadýlko? No já nevím, co to pořád meleš.
2: No proč mě trápíš? Co pak tobě je to, co se stalo, úplně jedno?
0: Ale no hlavně, že jsi zdravá, že je tělí.
2: Emžene, já mám strach, že jsi se zblázním. Co pak ti to nedošlo?
0: Ježišmarja, no. Došlo. Ano. Já ho zabiju. Já to padoucha zabiju.
2: Vidíš? No, konečně normální reakce. Co uděláš se mnou?
0: S tebou nic. Toho cvoka zabiju, protože odešel v mým pyžamu v bačkách a to všem ještě s mou fajfkou.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreo nebo Nesquik, čokoláda.

0: 3,90 až do 26. května. Kaufland.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Lego Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 Gambrinus desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Arta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
2: Česko dnes zaznamenalo první tropický den letošního roku, kdy teploty přesáhly 30. Meteorologická stanice v Doksanech na Litoměřicku naměřila v 15:30 odpoledne přes 30 stupňů Celsia. Velmi teplé počasí panuje také na Plzeňsku, kde rtuť teploměru stoupá nad 29 stupňů. Podle meteorologů mohou maximální denní teploty na některých místech ještě mírně vyrůst. V loňském roce dorazily první tropické teploty dříve, konkrétně 3. května v Dyákovicích. Předloni zaznamenal Český hydrometeorologický ústav první tropický den extrémně brzy, už 7. dubna. Do Česka zítra znovu dorazí saharský prach, ten aktuálně putuje nad západní Evropou. Meteorologové očekávají nejvýraznější koncentrace jemného písku ve výšce kolem 2 kilometrů nad zemí. Vzdušný proud plný prachu může mírně snížit odpolední teploty, které mají jinak atakovat 30. Do nejnižších přízemních vrstev atmosféry se saharský prach podle předpovědi dostane jen minimálně. Lidé se tak nemusí obávat výraznějšího znečištění oken, parapetů nebo karoserií zaparkovaných aut. Jemný písek zvedli do vzduší silné bouře nad africkou pouští už po několikáté v tomto roce. Český hydrometeorologický ústav zaznamenal saharský prach na území státu také v únoru, březnu a dubnu. Hned dvakrát se v Krušnohorském Jáchymově vzpomíná na poválečné vězně z uranových gulagů. První pěta se konala dnes, další bude za týden. Proč někdejší političtí vězni pořádají hned dvě pěty, to nám řekne náš reportér Dušan Valenta.
3: Zdravím z Krušných hor, nejde o nic, co by se mělo oslavovat, a teď nemyslím vzpomínku na politické vězně, kteří v lágrech trpěli a umírali kvůli těžbě uranu do začátku 60. let. V Konfederaci politických vězňů, která by měla o historii a vlastně i hornické památky na Jáchymovsku pečovat, se prostě neshodnou. Vše došlo tak daleko, že spolu pamětníci, případně jejich potomci, nemluví. Dvě pěty u Jáchymovského kostela tak jen potvrzují, že se bývalí muklové dnes už navzájem nesnesou. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Na nejvyšší horu světa Mount Everest v jediný den vystoupil rekordní počet horolezců, celkem 274 lidí. Úspěšnou masovou výpravu z nepálské jižní strany potvrdila asociace organizátorů expedic. Zástupci asociace přisoudili mimořádný úspěch ideálním povětrnostním podmínkám. Dosavadní rekord z května 2019 je překonaný přibližně o 50 úspěšných lezců. Čína pro jarní sezónu bez vysvětlení kompletně uzavřela přístup z tibetské severní strany. Trasy na vrchol z Nepálu se kvůli tomu přeplňují a tvoří nebezpečné fronty v zóně smrti. Začátek letošní sezóny zpozdil obří ledovcový blok, který museli odstraňovat specializovaní dělníci. Zítra čekáme slunečno, postupně se od severozápadu bude přidávat oblačnost. Odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak hlavně v Čechách bude znovu vyjasňovat. Naměříme 25 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Jsou 3 minuty po 17. hodině na Českém impulzu. Právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Já vám přeju krásnou sobotu. Máme 23. května. A první písnička, která v této hodině zazní, je Nejkrásnější sen od Kardinálu. Hezký poslech.

písnička Bicykl od skupiny Plavci právě dozněla na Českém impulzu. Já vám přeju krásnou sobotu. Pokud byste se večer rádi podívali na něco pěkného v televizi, dali si chvilku klidu a nohy nahoru, možná k tomu i dobré kafíčko nebo čaj, ale úplně si vám nechce hledat, nemáte tip, tak vydržte, že několik málo chvil se přihlásí Saša Hemala, ten pro vás listuje televizním programem. Ještě předtím si ale zahrajeme, těšit se můžete třeba na písničku s Luisem od Zuzany Michnové a Marcias.

0: s datem 23. května vám přeju z Českého impulzu. Pořád vám hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na písničku Alenka v říši divů od Karla Zicha. No ale teď už se s přáním pěkné soboty přidává i Alexandr Hemala. Ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizi.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Jako vzpomínka na krásné časy, kdy na stěnách dívčích pokojíčků se skvěla fotka Patrika Swayzeho, by mohl posloužit romantický snímek Duch ve 20 hodin na Prima Max. Asi víte, že šťastné soužití bankovního úředníka Sama a výtvarnice Molly je brutálně zpřetrháno. Sam zemře, ale jeho duch zůstává na zemi, aby mohl Molly být neustále na blízku. Aby i po smrti ji mohl ochraňovat. Americká romantika Duch ve 20 hodin na Prima Max. Jinak klasika, Zázraky přírody, tentokrát ale s podtitulem, že i ti nejmenší tvorové dovedou dělat velké věci. No, pokud zrovna nepatříte mezi milovníky pavouků, pak nás pánové Kořen a Kramár pozvou i do Mraveniště, kde se dějí neuvěřitelné věci. Žasnout, divit se a bavit můžete se Zázraky přírody od 20. hodiny a 5. minuty na ČT1. Superlov, to je další sobotní klasika od 20. hodiny a 20. minuty na Nově. A na Primě jsou tu Zákony vlka. Tady nás čeká jedno zajímavé poučení, a sice, že v rašelině se tělo nerozloží a tím pádem je nalezena mrtvola, kterou ovšem na druhou stranu nikdo nepostrádá. Poslední školení, to je titul ve 20.15 na Primě. Hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Co se ti stalo?
2: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
3: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
2: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
3: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
2: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třásl.

chalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer. Účastníci pouti smíření odpoledne dorazili po 30 kilometrech do Brna. V cíli před gymnáziem ve Vídeňské ulici i na Mendlově náměstí na ně čekali odpůrci akce. Napjatá situace přinesla slovní přestřelky a hádky. Vážnější střety ale policie nezaznamenala, informují o tom Novinky. Kolem 2000 poutníků podpořil v závěru trasy předseda Senátu Miloš Vystrčil. Na shromáždění vystoupil také bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který vyzdvihl důležitost usmíření. Pochod připomíná poválečný odsun německy mluvících obyvatel a v opačném směru se chodí od roku 2015. Letošní ročník doprovází historicky první sjezd sudetských Němců na území České republiky. V pohraniční obci Obora na Tachovsku se diví dění v Brně. Tam se koná sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, ale konají se tam i protesty proti této události na našem území. Starostka Obory Dana Lesak odpůrce nechápe. Lidé na českobavorském pomezí podle ní totiž žijí jako přátelé.
2: Nemám moc ráda paušalizaci, ale tady v tom případě opravdu ty vztahy jsou velice korektní a přátelské a vůbec jsem se nesetkala s nějakýma takovýma pohnutkama, který dneska některý lidi se snaží do toho implantovat nebo manipulovat.
1: Zlínská zoologická zahrada v pondělí znovu otevře expozici Karibuny. Tu zavřela po útoku slona. Odborníci, chovatelé a veterináři nadále intenzivně vyhodnocují přesné příčiny úhynu slonice Ulu. Vedení zoo aktuálně detailně analyzuje dostupné kamerové záznamy a sleduje chování zbytku stáda. Útočícího samce Jacka pracovníci okamžitě oddělili a umístili do samostatného vlastního prostoru. Mluvčí zahrady potvrdila, že incident nijak neohrozil návštěvníky ani personál. Podrobnou zprávu veterinárního lékaře a další informace k chovu slonů zveřejní zoo na začátku týdne. Zlínská zahrada si od maďarského samce původně slibovala úspěšné přirozené rozmnožování druhu. Zítra čekáme slunečno, postupně od severozápadu bude přibývat oblačnosti, odpoledne se objeví i přehánky, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy, večer se v Čechách pak bude znovu vyjasňovat. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tuctu kapesníků, na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději.

jsi zohrál! Na víčka od plechovek, na hřeben. A tak dál. No a dnes, jako res, všude vyráží. Už proto bys měl běžet. Už bys měl vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlíd. Neviděl mě sedět a přímo z láhvy pít. Řekl bys, že...

Měl jsi toho dost? Všechno si zase neseš pryč, prázdný bagáži.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Do České republiky dnes z Itálie odletěly poslední 3 děti ze zasažené školní skupiny. V noci na čtvrtek postihly české žáky v hotelu poblíž Říma náhlé zdravotní obtíže. Hospitalizaci v italských nemocnicích muselo podle dostupných zpráv podstoupit 15 až 25 dětí. Ostatní školáci opustili lékařskou péči dříve a do vlasti se vrátili už v předchozích dnech. Pacienti z hotelu ve městě Monte Rotondo trpěli vysokou horečkou, zvracením a silnou nevolností. Lékaři podle italských médií přisuzují hromadné zdravotní problémy dětí virové infekci. Odborníci předběžně vyloučili otravu jídlem, protože žáci jedli na odlišných místech. Ministerstvo spravedlnosti odložilo plánované rušení a slučování části okresních soudů, a to na leden 2028. Úřad původně plánoval reorganizaci justice už od počátku příštího roku, nakonec ale ustoupil. Rezort zároveň sloučí první dvě etapy reformy do jedné, což má přinést delší čas na přípravu. Delší lhůta má zmírnit odpor části justice a samospráv, které varovaly před zhoršením dostupnosti. Zákonný návrh předloží ministerstvo do připomínkového řízení během letošního podzimu. Překreslení justiční mapy patří k hlavním prioritám ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce. Změny mají státu ušetřit až stovky milionů korun na provozu budov a manažerských platech. Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany mění územní plány a zakazují stavbu nových ubytoven. Starostové se obávají o bezpečnost kvůli příchodu tisíců dělníků na stavbu nových jaderných bloků. Region má špatné zkušenosti s masivním přílivem dělníků a následnou likvidací spustlých ubytovacích areálů. Samosprávy zároveň řeší zvýšené náklady na infrastrukturu, které jim stát nijak nekompenzuje. Některé obce už možnost vzniku velkokapacitních ubytovacích zařízení na svém území blokují. Dukovany omezují vznik penzionů v centru obce a podmiňují soukromé projekty svým souhlasem. Korejská společnost KANP plánuje začít stavbu v roce 2029. Na místě bude pracovat až 6 000 lidí. Při výběru většího obnosu z bankomatu na Slovensku můžete mít problém. Tamní banky totiž zavádějí novinku v boji proti praní špinavých peněz. Nový systém bude přísněji sledovat větší nebo neobvyklé hotovostní operace.
2: Systém v bankomatoch sleduje pohyb hotovosti velmi pozorně a vyhodnocuje, či výběry a vklady dávají zmysel vzhledem na príjmy, podnikání alebo bežné správanie klienta. Novinka sa uchytila už v Taliansku a preberajú ju viaceré európske štáty. Ak napríklad klient vyberie za mesiac z bankomatu viac než 10 000 eur, a to aj vtedy, ak výbery rozdelí do menších operácií, banka to nahlásí finančnej správe. Tá následne preverí, či išlo o legálnu aktivitu. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Ráno čekáme slunečné, postupne začne od severozápadu přibývat oblačnosti, odpoledne se mohou objevit i přehánky, a to zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se hlavně v Čechách většinou znovu vyjasní. Naměříme 25 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

si kšandy. Pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a musí.

zatni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu v železniční Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

děvčaty z Třebové. Chlubil jsem se silou, pozvedl jsem Praže znače, že odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukr látka. Naše první lásky jsou jako báby bezzubé. Jako báby bezzubé, když olizují cukr látka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mu na nos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. No to jsem zvědav, jak to bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube. Věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Čeští hokejisté porazili v pátém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku Slovensko 3-2. Vítězný gól vstřelil v 52. minutě utkání kapitán národního týmu Roman Červenka. Slovenský výběr si na hokejovém šampionátu připsal vůbec první porážku v turnaji. Čeští reprezentanti se díky zisku 3 bodů výrazně přiblížili k postupu do čtvrtfinále. V utkání se střelecky prosadili také útočníci Daniel Voženílek a v přesilové hře Martin Kaut. Brankář Josef Kořenář v české brance úspěšně odchytal i svůj 3. start na mistrovství. Další zápas skupiny B odehraje tým trenéra Radima Rulíka v pondělí odpoledne proti Norsku. V Mladé Boleslavi v podvečer vybuchla propanbutanová láhev. Probíhá tam gastronomický festival. Exploze na výstavišti zranila jednoho člověka, který utrpěl popáleniny krku a horních končetin. Záchranáři zraněného pacienta letecky transportovali do pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Hasiči po příjezdu na místo neštěstí provedli kontrolní měření na případný únik plynu. Tlakovou nádobu následně preventivně schladili v jedné z místních fontán. Místo výbuchu hasiči kompletně opáskovali, aby pro návštěvníky zajistili bezpečný prostor. S transportem zraněné osoby do vrtulníku letecké záchranné služby pomáhali také hasiči. S koupací sezónou vyrazí k vodě i policisté. Budou dohlížet na bezpečnost lidí a také kontrolovat dodržování plavebních pravidel. Impulzu to řekla vedoucí odboru prevence policejního prezídia Zuzana Pidrmanová.
2: Celé tohle opatření se samozřejmě dělá v souvislosti s tím, že Česká republika, přestože není přímořským státem, tak má každý rok vysoký počet utonulých. Je to kolem 180 až 200 lidí ročně a to je opravdu hodně.
1: Nejčastější příčinou utonutí dospělých v Česku je alkohol, který zhoršuje úsudek a snižuje schopnost odhadnout vlastní síly. Soud v Ústí nad Orlicí poslal do vazby mladíka obviněného z vraždy dívky před pardubickou školou. Obviněný se k činu přiznal, hrozí mu trest odnětí svobody v délce až 10 let. Soudce uvalil vazbu z obavy z útěku mladíka a z možného opakování trestné činnosti. Příjezd obviněného k jednání doprovázela přísná bezpečnostní opatření, včetně ozbrojených těžkooděnců. Napadnutá dívka podlehla těžkým zraněním ve čtvrtek po převozu do nemocnice. Střední škola v Poděbradské ulici zůstává z důvodu tragédie uzavřená a vedení odsunulo i maturity. Kriminalisté poskytují k případu minimum informací kvůli nízkému věku oběti i pachatele. V Moravském Krasu znovu řádil vír velký. Vyplenil tam jedno ze 3 hnízd sokolů stěhovavých, což se v těch místech děje opakovaně. Obětí se stala mláďata a pravděpodobně i samice, která na hnízdě seděla. ČTK to řekl René Bedan, který tyto vzácné dravce v Moravském Krasu sleduje.
3: Za oběť mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchymka jsou 3 mláďata, která byla okroužkována.
1: Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety. Při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 km v hodině. Ráno bude většinou slunečno, postupně ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne může místy sprchnout, zejména na severovýchodě Čech nebo na severu Moravy. Večer se hlavně v Čechách většinou znovu vyjasní. Naměříme k tomu teploty 25 až 30 stupňů Celsia. To byly zprávy, loučí se Honza Varga.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Festival Meeting Brno pokračoval poutí smíření s Pohořelic a sjezdem sudeckých Němců. Pouť připomínající poválečný pochod smrti doprovázely protesty stovek nespokojených občanů. Památník v Pohořelicích neznámý pachatel v noci pomaloval hákovými kříži. Čin vyšetřuje policie. Historicky první sudetoněmecký sjezd v Česku výrazně rozděluje domácí politickou scénu. Poslanecká sněmovna minulý týden dokonce vyzvala organizátory, aby od pořádání akce ustoupili. Prezidenti Česká a Německa ve společném prohlášení naopak ocenili dosavadní úspěšnou cestu usmíření. Program sudetoněmeckých dnů potrvá až do pondělí. Kriminalisté na Domažlicku vyšetřují okolnosti vážného zranění 4letého chlapce. Dítě uteklo rodičům a spadlo do rybníka na návsi, z vody ho vytáhla jeho matka. Chlapec po vytažení nedýchal, ale místní dobrovolní hasiči ho dokázali ještě před příjezdem záchranářů vzkřísit. Zdravotníci následně hocha v kritickém stavu letecky transportovali do plzeňské fakultní nemocnice. Matka malého dítěte se po tragické události psychicky zhroutila. Policie z důvodu citlivosti celého případu nebude poskytovat žádné bližší informace. Starosta obce vyjádřil rodině podporu a naději v uzdravení chlapce bez vážných následků. S teplejším počasím nás to bude k vodě táhnout čím dál více. Proto policie České republiky znovu přichází s projektem Bezpečně u vody. Ročně u nás totiž utone zhruba 200 lidí.
2: Policisté budou objíždět koupaliště, přehrady i kempy. Lidem radit je na vodě kontrolovat, říká vedoucí odboru prevence policejního prezidia Zuzana Pidrmanová.
3: Jestli dodržují plavební pravidla, předpisy pro provozování lodě a jestli se také pohybují v místech k tomu určených. To stejné je i pak směrem paddleboardu.
2: Ambasadorem policejního projektu Bezpečně u vody je vodní slalomář Jiří Prskavec, který dobře ví, jaký je voda živel.
4: Člověk si vůbec neuvědomuje, jakou sílu ta voda má, kolikrát to, co se děje pod ní, je daleko nebezpečnější, než si myslíme.
2: Nejčastější příčinou utonutí je u dospělých v Česku alkohol.
4: S dětma, i když třeba ne tolik po Česku, ale vyrážíme na tu vodu, nemáme rozhodně rádi, když tam nějaký podnapilí jedinci jezdí na těch lodích.
2: Zásady bezpečnosti u vody se nemění, žádný alkohol přikoupá. Nepřeceňovat své síly, děti mít pořád na dohled a neskákat do neznámé vody. Renata Kuková, Rádio Impuls.
1: Podkrušnohorský most mění podobu tramvajových kolejí. Začal na tom spolupracovat s brněnskou Mendelovou univerzitou. Na několika úsecích se už objevily zelené pásy. Odborníci teď zjišťují, jak o ně v Podkrušnohoří pečovat.
5: Klima prochází změnou a na Mostecku se navíc proměňuje také krajina po těžbě hnědého uhlí. Vznikají nejen velké zelené plochy, ale hlavně jezera. To všechno má přímý vliv i na fungování města. Dopravní podnik chystá proměnu tramvajových tratí a v centru počítá se zelenými pásy. Snižuje to hluk, prašnost a hlavně celkovou teplotu v ulicích. S odborníky proto zjišťuje nejen co vysadit, ale hlavně jak o rostliny pečovat. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Nejméně 90 lidských životů si vyžádal výbuch plynu v uhelném dole v čínské provincii Šanci. Při nejhorším důlním neštěstí v zemi za posledních 17 let skončilo v nemocnici přes 100 osob. V době páteční exploze pracovalo v podzemí dolu Liushenyi celkem 247 dělníků. Stovky záchranářů a zdravotníků na místě pátrali po 9 pohřešovaných hornicích. Mnoho hospitalizovaných lidí utrpělo vážná zranění kvůli nadýchání toxických plynů. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak většinou znovu vyjasní, hlavně v Čechách. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia. Ze zpráv je to vše, loučí se Honza Varga.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: U zpráv na impulzu zdraví Honza Varga. Na louce u sadu v Nebílovech na Blzeňsku se odpoledne samovolně rozjelo auto. Odbržděné vozidlo srazilo teprve 3leté dítě a přitisklo ho k dalšímu zaparkovanému vozu. Malé dítě utrpělo při nehodě na parkovišti pro návštěvníky velmi vážná zranění. Přivolaní záchranáři bojovali o život zraněného dítěte přímo na místě incidentu. Letecká záchranná služba následně pacienta transportovala do Plzeňské fakultní nemocnice. Případem samovolného rozjetí auta se teď intenzivně zabývají kriminalisté z Plzně venkova. Policie odmítla poskytovat bližší podrobnosti k nehodě s ohledem na nízký věk oběti. Saxofonista Felix Slováček dnes oslavil 83. narozeniny. My jsme mu k ním popřáli v našem ranním vysílání. Měl radost a byl nadšený, že mu k ním vyšlo i krásné počasí.
2: Já moc děkuji za přání a cítím výborně. Nemůžu si vůbec naříkat. Miluju teplo. Okamžitě, jak je to možný, tak jedu i tam, kde je teplá voda a hrozně rád plavu. To je jeden z mých nejoblíbenějších sportovních výkonů. Plavání.
1: Felix Slováček své dnešní narozeniny oslaví na pódiu ve Starých Hradech při benefiční akci Kdo má rád, která podporuje nemocnici v Prachaticích. Při výběru většího obnosu z bankomatu na Slovensku můžete mít problém. Tamní banky totiž zavádějí novinku v boji proti praní špinavých peněz. Nový systém bude přísněji sledovat větší nebo neobvyklé hotovostní operace.
3: Systém v bankomatoch sleduje pohyb hotovosti velmi pozorně a vyhodnocuje, či výbery a vklady dávají zmysel vzhledem na príjmy, podnikanie alebo bežné správanie klienta. Novinka sa uchytila už v Taliansku a preberajú ju viaceré európske štáty. Ak napríklad klient vyberie za mesiac z bankomatu viac než 10 000 eur, a to aj vtedy, ak výbery rozdelí do menších operácií, banka to nahlási finančnej správe. Tá následne preverí, či išlo o legálnu aktivitu. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Maskovaní lupiči přepadli ve švýcarském Nyonu čtyřnásobného mistra světa Formule 1 Aléna Prosta. Jeden z útočníků, 71-letého bývalého pilota, udeřil a způsobil mu menší zranění hlavy. Syn francouzské závodní legendy po výhruškách násilím otevřel pachatelům trezor. Zločinci následně z domu utekli i s ukradenými cennostmi. Policie okamžitě zahájila rozsáhlou pátrací akci, pachatele ale zatím nezadržela. Otřesený Alain Prost po útoku ze švýcarského města odcestoval. Hlavní jezdec ovládl šampionát Formule 1 v letech 1985, 86, 89 a 1993. V trenérovi fotbalistů Dukly Pavlu Šustrovi převládá po sestupu do druhé ligy obrovské zklamání. Kouč přiznal, že mužstvo mělo od jeho únorového příchodu dostatek možností k záchraně. Dukla v přímém souboji s Ostravou neudržela potřebnou remízu a inkasovala 3 vlastní góly. Šustr takto smolný zápas podle svých slov ve své dosavadní kariéře ještě nikdy nezažil. Kapitán Marcel Čermák označil pád z nejvyšší soutěže za obrovskou ránu pro celou stichlou kabinu. Trenér má platnou smlouvu na další 3 roky a hned v pondělí plánuje řešit kádr pro druhou ligu. Pražský klub chce okamžitě začít pracovat na strategii pro rychlý návrat mezi fotbalovou elitu. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy také sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a severu Moravy. Večer se pak většinou znovu vyjasní, hlavně v Čechách. Naměříme 25 až 30 stupňů. Končí zprávy s Honzou Vargou.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

tedy zamračenou tvář. Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Do Česka v neděli znovu dorazí saharský prach. Ten aktuálně putuje nad západní Evropou. Meteorologové očekávají nejvýraznější koncentraci jemného písku ve výšce kolem 2 kilometrů nad zemí. Vzdušný proud plný prachu může mírně snížit odpolední teploty, které mají jinak atakovat 30. Do nejnižších přízemních vrstev atmosféry se saharský prach podle předpovědi dostane jen minimálně. Lidé se tak nemusí obávat výraznějšího znečištění oken, parapetů nebo karoserií zaparkovaných aut. Jemný písek zvedli do vzduší silné bouře nad africkou pouští už po několikáté v tomto roce. Český hydrometeorologický ústav zaznamenal saharský prach na území státu také v únoru, v březnu a v dubnu. Oprava dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi končí. Středočeský úsek D10 ve směru na Prahu se v neděli vrací do plného provozu. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl zaručuje jízdu bez omezení.
2: Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
1: Rekonstrukce dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi začala na konci března. Týkaly se jen směru na Prahu. Silničáři opravovali například poškozenou vozovku a vjeté koleje. Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany mění územní plány a zakazují stavbu nových ubytoven. Starostové se totiž obávají o bezpečnost kvůli příchodu tisíců dělníků na stavbu nových jaderných bloků. Region má špatné zkušenosti s masivním přílivem dělníků a následnou likvidací spustlých ubytovacích areálů. Samosprávy zároveň řeší zvýšené náklady na infrastrukturu, které jim stát nijak nekompenzuje. Některé obce už možnost vzniku velkokapacitních ubytovacích zařízení na svém území blokují. Dukovany omezují vznik penzionů v centru obce a podmiňují soukromé projekty svým souhlasem. Korejská společnost KHNP plánuje začít stavbu v roce 2029. Na místě bude pracovat až 6 tisíc lidí. V Moravském krasu znovu řádil vír velký. Vyplenil tam jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých, což se v těch místech děje opakovaně. Obětí se stala mláďata a pravděpodobně i samice, která na hnízdě seděla. ČTK to řekl René Bedan, který tyto vzácné dravce v Moravském krasu sleduje.
3: Za oběť mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchymka jsou 3 mláďata, která byla okroužkována.
1: Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety, při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 km v hodině. Fotbalisté pražské Dukly po domácí prohře 0-3 s Ostravou sestoupili z nejvyšší soutěže. Pražanům v závěrečném kole ligové nadstavby o záchranu přitom stačil k udržení pouze bod. Zápas rozhodli 3 vlastní góly, které si dali Purzitidis, Traoré a střídající Penksa. Ostrava díky vítězství obsadila barážovou pozici a o první ligu zaboduje proti Táborsku. Dukla opouští elitní soutěž po 2 letech, loni se zachránila v baráži proti Vyškovu. Baník hrál druhou ligu naposledy v sezóně 2016-17 a v historii z ní sestoupili jen jednou. Oba týmy měly před přímým soubojem v tabulce shodný počet bodů. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a také severu Moravy. Večer se pak většinou znovu vyjasní, a to hlavně v Čechách. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia. Ze zprávy to vše, loučí se Honza Varga.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Začínají zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Česko zaznamenalo první tropický den letošního roku, kdy teploty přesáhly 30. Na 19 místech v západní půlce Čech padly teplotní rekordy. Je to více než desetina stanic, kde se měří alespoň 30 let. V Doksanech bylo 30,7 stupně. V loňském roce dorazily první tropické teploty dříve, konkrétně 3. května v Diákovicích. Předloni zaznamenal Český hydrometeorologický ústav první tropický den extrémně brzy, už 7. dubna. Vláda zítra projedná novelu, která zpřísní pravidla pro 380 tisíc ukrajinských uprchlíků v Česku. Ministerstvo vnitra chce novým zákonem posílit bezpečnost státu. Uprchlíci nově dostanou humanitární dávku jen v případě, že pracují nebo aktivně hledají zaměstnání. Výjimku ministerstvo přizná dětem, seniorům nad 65 let a vážně nemocným lidem. Neziskové organizace varují, že úprava přinese úřadům práce obrovské množství administrativy. Zákon od příštího roku zavede také povinnou registraci a technické prohlídky ukrajinských aut. Zpřísnění pobytových podmínek prosadilo do vládních priorit hlavně hnutí SPD. Podkrušnohorský most mění podobu tramvajových kolejí. Začal na tom spolupracovat s brněnskou Mendelovou univerzitou. Na několika úsecích se už objevily zelené pásy. Odborníci teď zjišťují, jak o ně v Podkrušnohoří pečovat.
2: Klima prochází změnou a na Mostecku se navíc proměňuje také krajina po těžbě hnědého uhlí. Vznikají nejen velké zelené plochy, ale hlavně jezera. To všechno má přímý vliv i na fungování města. Dopravní podnik chystá proměnu tramvajových tratí a v centru počítá se zelenými pásy. Snižuje to hluk, prašnost a hlavně celkovou teplotu v ulicích. S odborníky proto zjišťuje nejen co vysadit, ale hlavně jak o rostliny pečovat. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
1: Jablonečtí dobrovolní hasiči procházejí nákladnou obměnou techniky. Na 3 nové vozy město vynaložilo přes 40 milionů korun a další dorazí příští rok. Využijí je při výjezdech, kterých primátor Miloš Vele vloni napočítal 100.
3: Město Jablonec zřizuje 3 jednotky dobrovolných hasičů. Veškeré finance a provozování jednotek dobrovolných hasičů jdou za městem a je to placeno z městského rozpočtu.
1: Dobrovolní hasiči z Jablonce vyráží do akce hned z několika stanic. Sídlí v Pasekách, Kokoníně a Proseči nad Nisou. Fotbalisté Táborska obsadili v druhé lize 2. místo a v baráži o elitu vyzvou Ostravu. 3. pozici získal Artis Brno, který v přímém boji o postup narazí na Slovácko. Do nižší soutěže po závěrečném kole sestupuje rezerva pražské Sparty a Vysočina Jihlava. Jihlavě k záchraně nepomohla ani výhra nad Ústím. Soutěž opouští po dlouhých 26 letech. Prostějov se naopak vítězstvím nad Táborskem zachránil o jediný bod před sestupovým pásmem. Jistý vítěz druhé ligy Zbrojovka Brno oslavila postup drtivou výhrou 4-1 nad Českými Budějovicemi. Kapitán Zbrojovky Hofmann se při své rozlučce s profesionální kariérou trefil z penalty. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a také na severu Moravy. Večer se pak znovu vyjasní, a to hlavně v Čechách. Naměříme 25 až 30 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jednu. Startují zprávy na Impulzu s Honzou Vargou. Do Česka v neděli znovu dorazí saharský prach. Ten aktuálně putuje nad západní Evropou. Meteorologové očekávají nejvýraznější koncentrace jemného písku ve výšce kolem 2 kilometrů nad zemí. Vzdušný proud plný prachu může mírně snížit odpolední teploty, které mají jinak atakovat 30. Do nejnižších přízemních vrstev atmosféry se saharský prach podle předpovědi dostane jen minimálně. Lidé se tak nemusí obávat výraznějšího znečištění oken, parapetů nebo karoserií zaparkovaných aut. Jemný písek zvedli do vzduší silné bouře nad africkou pouští už po několikáté v tomto roce. Český hydrometeorologický ústav zaznamenal saharský prach na území státu také v únoru, v březnu a v dubnu. Oprava dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi končí. Středočeský úsek D10 ve směru na Prahu se v neděli vrací do plného provozu. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl zaručuje jízdu bez omezení.
1: Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Do opravy jsme zde do D10 investovali 174 milionů korun.
0: Rekonstrukce dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi mi začala na konci března. Týkaly se jen směru na Prahu. Silničáři opravovali například poškozenou vozovku a vjeté koleje. Obce v okolí jaderné elektrárny Dukovany mění územní plány a zakazují stavbu nových ubytoven. Starostové se totiž obávají o bezpečnost kvůli příchodu tisíců dělníků na stavbu nových jaderných bloků. Region má špatné zkušenosti s masivním přílivem dělníků a následnou likvidací spustlých ubytovacích areálů. Samosprávy zároveň řeší zvýšené náklady na infrastrukturu, které jim stát nijak nekompenzuje. Některé obce už možnost vzniku velkokapacitních ubytovacích zařízení na svém území blokují. Dukovany omezují vznik penzionů v centru obce a podmiňují soukromé projekty svým souhlasem. Korejská společnost KHNP plánuje začít stavbu v roce 2029. Na místě bude pracovat až 6 000 lidí. V Moravském Krasu znovu řádil vír velký. Vyplenil tam jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých, což se v těch místech děje opakovaně. Obětí se stala mláďata a pravděpodobně i samice, která na hnízdě seděla. ČTK to řekl René Bedan, který tyto vzácné dravce v Moravském Krasu sleduje.
2: Za oběť mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad jeskyní Jáchymka jsou 3 mláďata, která byla okroužkována.
0: Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety, při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 km v hodině. Fotbalisté pražské Dukly po domácí prohře 0-3 s Ostravou se stoupili z nejvyšší soutěže. Pražanům v závěrečném kole ligové nadstavby o záchranu přitom stačil k udržení pouze bod. Zápas rozhodli 3 vlastní góly, které si dali Purzitidis, Traoré a střídající Penksa. Ostrava díky vítězství obsadila barážovou pozici a o první ligu zaboduje proti Táborsku. Dukla opouští elitní soutěž po 2 letech, loni se zachránila v baráži proti Vyškovu. Baník hrál druhou ligu naposledy v sezóně 2016-17 a v historii z ní sestoupili jen jednou. Oba týmy měly před přímým soubojem v tabulce shodný počet bodů. Ráno čekáme slunečno, během dne postupně přibude oblačnosti a odpoledne může místy sprchnout, zejména na severovýchodě Čech a také severu Moravy. Večer se pak většinou znovu vyjasní, a to hlavně v Čechách. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia. Ze zpráv je to vše, loučí se Honza Varga.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tý, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sen. Tak se nocí probíjí,

se světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Nasedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako led. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.